0: Neseme další várku informací. Masivní úhyn ryb v řece Moravě, v Olomouci a okolí. To pro vás dále sledujeme. K velkému úhynu ryb došlo v uplynulé době kvůli velmi nízkému průtoku vody. Rybáři odvezli do kafilérie k likvidaci již bezmála tunu uhynulých ryb. Podle úřadu i rybářů jde o největší úhyn v této oblasti od 90. let. Nízký průtok řeky způsobilo přetrvávající sucho. Olomoucký magistrát na toto prodloužil zákaz odběru povrchové vody z toku až do konce měsíce října.
1: Prostějov aktuálně.
0: Podezřelé úmrtí staršího muže v Prostějově prověřovala kriminálka. Připomeneme, že jeho tělo bez známek života našel kolem jdoucí v pondělí ráno v Kolářových sadech. A co zjistila policie?
2: Krajší kriminalisté celý den intenzivně pracovali na objasnění úmrtí muže. Vyhodnotili všechny fakta a důkazy a jednoznačně prokázali, že na úmrtí seniora se nepodílela cizí osoba. S ohledem na pozůstalé nebudeme zveřejňovat podrobnější informace.
0: Doplnil za policii komisař Libor Hejtman. Co dělá policie v případu srpnového pádu 30-metrové větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku? Oznámila, že věc vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Pád 31 let starého větrníku nespůsobil naštěstí žádné zranění. Škoda v tomto případu byla odhadnuta na 200 tisíc korun. Sport. Česká hokejová reprezentace už má jasno, kdy vyrazí do nové sezóny. Ve čtvrtek 5. listopadu naše hokejisty čeká první mač. Jak oznámil hokejový svaz, Česko se střetne v Praze v rámci série Eurohockey Tour se Švédskem.
3: Počasí. 19 hodin a 14 minut, tak to je čas dnešního západu slunce pro Olomoucko. Zítra potom sluníčko vyjde v 6.28. Víme, jak bude. Středa s vyšší oblačností, dešťovými přeháňkami a teplotami nejčastěji okolo 25 stupňů Celsia. Taky ve čtvrtek nás bude provázet občasný déšť. A počítáme s ochlazením, kdy denní maxima ve stínu budou sahat na 20 stupňů.
4: Nejlepší hudební výběr.
5: Byly 3 hodiny.

0: berani. Všechno si promyslete a problémy nemají šanci. Být si dneska budete velmi produktivní. Blíženci, držte se toho, co znáte a umíte. Raci, potřebujete si dobít vnitřní baterky. Lvi, pozor na unáhlené závěry. Pany, jestli chcete v něčem zabodovat, tak o tom moc nedumejte. Váhy, vy se dokážete bavit úplně o všem. Štíři, buďte sami sebou a nesrovnávejte se s ostatními. Střelci, ladíte k dokonalosti nové projekty. Kozorozi, drobná kritika vás nerozhodí, zůstáváte v klidu. Vodnáři, pokud něco nevíte nebo neumíte, tak se to hravě doučíte. A co my ryby, když nás něco zaujme, tak tomu hned chceme přijít na kloub.
1: Rádio Hana. Nejlepší

0: Víte, že nejdražší hudební nástroj na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodaly za téměř 16 milionů dolarů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Posloucháte Rádio Haná.
2: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Haná, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Jsme rádio, které pomáhá, a tuto sobotu se nedaleko Olomouce potkáme na akci, která má za úkol pomoci, a tu pomoc má přímo i v názvu. Je to poslání Laskavého festivalu. Co nás čeká a hlavně komu společně pomůžeme na Laskavém festivalu? Na telefonu je tajemnice nadace Heleny Morávkové Marcela Janková. Marcelo, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Laskavý festival, už ten název zní velmi krásně.
2: Takže Laskavý festival je celodenní dobročinný open air festival, který pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy, jak už jste řekl, tuto sobotu 19. září. Motem festivalu je, když radost pomáhá a zážitky spojují. Je to akce, kde se potkají lidé různých generací, kam mohou zamířit i rodiny s dětmi a lidé se zdravotním znevýhodněním. Teď se potkáme v krásném prostředí Fortu 20 v Křelově a celý výtěžek letošního festivalu věnujeme spolku Dobropás, který pomáhá dětem s poruchou autistického spektra tady u nás v Olomouckém kraji.
1: Co letošní program sobotního Laskavého festivalu?
2: Z hudebních vystoupení můžu jmenovat Boxla nebo romskou kapelu Terlečáve. Večer pak zahraje slovenský hudebník Maok. Děti určitě potěší pohádka divadla Tramtárie nebo muzikohrádky, koloběžková trasa a tvořivé dílničky, zvířecí zóna, hrací aktivity s místními rodinnými centry, také historická zóna s lukostřelbou a ukázkami tradičních řemesel.
1: A prosím o rychlé info, co vstupenky, jak je to s cenami?
2: Takže festival se koná za každého počasí, začíná v 10 hodin dopoledne a pokračuje až do 8 večer. A vstupenky jsou v předprodeji v síti SMS Ticket za 250 korun a bude možné si je koupit i na místě. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Vaše vstupné pomůže dětem na autistickém spektru prostřednictvím spolku Dobropás.
1: Laskavý festival tuto sobotu na Fortu 20, to je ten mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou, kousek za Olomoucí, odbočíte doleva a jste tam. Přijďte se pobavit a zároveň společně pomůžeme tam, kde je to potřeba. Těší se na nás i Marcela Janková z nadace Heleny Morávkové. Dnes s námi ve vysílání. Děkujeme za pozvání a ať se akce vydaří.
2: Děkujeme moc krát. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana. Česky.

0: Francouzsky. Německy. Španělsky. Italsky. Nebo i korejsky.
1: Open Gangnam Style.
0: Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
2: Nejlepší hudební výběr.
3: Radio Hana.
4: Radio Hana. Olomouc, Bruntál a Vyškov.

počasí. 19 hodin a 14 minut, tak to je čas dnešního západu slunce pro Olomoucko. Zítra potom sluníčko vyjde v 6:28. Víme, jak bude. Středa s vyšší oblačností, dešťovými přeháňkami a teplotami nejčastěji okolo 25 stupňů Celsia. Taky ve čtvrtek nás bude provázet občasný déšť. A počítáme s ochlazením, kdy denní maxima ve stínu budou sahat na 20 stupňů.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, všechno si promyslete a problémy nemají šanci. Býci, dneska budete velmi produktivní. Blíženci, držte se toho, co znáte a umíte. Hradci, potřebujete si dobít vnitřní baterky. Lvi, pozor na unáhlené závěry. Pany, jestli chcete v něčem zabodovat, tak o tom moc nedumejte. Váhy, vy se dokážete bavit úplně o všem. Štíři, buďte sami sebou a nesrovnávejte se s ostatními. Střelci, ladíte k dokonalosti nové projekty. Kozorozi, drobná kritika vás nerozhodí, zůstáváte v klidu. Vodnáři, pokud něco nevíte nebo neumíte, tak se to hravě doučíte. A co my ryby, když nás něco zaujme, tak tomu hned chceme přijít na kloub.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
1: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
4: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
5: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
6: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
7: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 877 77. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.

0: zeleniny
1: i sýry.
0: A hlavní výhra?
1: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím Radio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
0: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
1: A teď otázka.
0: Co dostáváte k svátku?
1: Kytku?
0: Bonboniéru?
1: Kafe?
0: Dobře.
1: Ale my na to jdeme jinak.
0: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
1: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
0: A víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
0: Skyrock
1: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
0: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
1: Jsme vaše jednička.
0: Takové jsou zářijové novinky Radia Hana.
3: Radio Hana.
1: Přejeme rádio.

0: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
1: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
2: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
3: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
4: Ráno je top!
5: Rádio Haná.

0: Vedle tebe usínám Miraj, my spolu vstáváme, je 5.56.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Na tohle je další hudební doprovod na Rádiu Hané. Pro vás Zara Larsson, Sebastian. Za mikrofonem Kylie. A teď nové zprávy a Tomáš Kotwald, je 5.57.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Neseme další várku informací. Masivní úhyn ryb v řece Moravě v Olomouci a okolí. To pro vás dále sledujeme. K velkému úhynu ryb došlo v uplynulé době kvůli velmi nízkému průtoku vody. Rybáři odvezli do kafilérie k likvidaci již bezmála tunu uhynulých ryb. Podle úřadu i rybářů jde o největší úhyn v této oblasti od 90. let. Nízký průtok řeky způsobilo přetrvávající sucho. Olomoucký magistrát na toto prodloužil zákaz odběru povrchové vody z toku až do konce měsíce října.
6: Prostějov aktuálně.
5: Podezřelé úmrtí staršího muže v Prostějově prověřovala kriminálka. Připomeneme, že jeho tělo beze známek života našel kolem jdoucí v pondělí ráno v Kolářových sadech. A co zjistila policie?
7: Krajští kriminalisté celý den intenzivně pracovali na objasnění úmrtí muže. Vyhodnotili všechny fakta a důkazy a jednoznačně prokázali, že na úmrtí seniora se nepodílela cizí osoba. S ohledem na pozůstalé nebudeme zveřejňovat podrobnější informace.
5: Doplnil za policii komisař Libor Hejtman. Co dělá policie v případu srpnového pádu 30-metrové větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku? Oznámila, že věc vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Pád 31 let starého větrníku nezpůsobil naštěstí žádné zranění. Škoda v tomto případu byla odhadnuta na 200 000 korun.
3: Sport.
5: Česká hokejová reprezentace už má jasno, kdy vyrazí do nové sezóny. Ve čtvrtek 5. listopadu naše hokejisty čeká první mač. Jak oznámil hokejový svaz, Česko se střetne v Praze v rámci série Eurohockey Tour se Švédskem.
3: Počasí.
8: 19 hodin a 14 minut, tak to je čas dnešního západu slunce pro Olomoucko. Zítra potom sluníčko vyjde v 6.28. Víme, jak bude. Středa s vyšší oblačností, dešťovými přeháňkami a teplotami nejčastěji okolo 25 stupňů Celsia. Taky ve čtvrtek nás bude provázet občasný déšť. A počítáme s ochlazením, kdy denní maxima ve stínu budou sahat na 20 stupňů.
9: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady aktuálně v Olomouci, v Zábřehu, v Boskovicích, také v Šumperku. Bez nehod pozor na policejní hlídky, jednak ve Zlíně, ulice U Teskomy, a také v Hranicích u Kruháče na Olomoucké ulici. Jedeme s vámi.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
10: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: 6 hodin 7 minut, je středa 16. září, ať spolu dnes prožijeme samé krásné věci a žádné drama, přeje celý tým Rádia Hana. V této hodině ranní topky budeme zpívat k svátku Ludmilám, prověříme počasí, dopravu a uslyšíme o velmi netradičním dobročinném festivalu, který proběhne už tuto sobotu u Olomouce. Víte, který to bude? Dobré ráno, teď se Sebastianem.
1: Ranní topka Rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 10.

0: stole snídaně a v reprácích hity od Rádia Hana. Přejeme fantastickou polovinu pracovního týdne. Je tady středa. Dneska nám to má začít sluníčkem, odpoledne mraky, večer dešť. Teplotní maxima do 25 stupňů Celsia. Další podrobnosti o středečním počasí na vlnách Rádia Hana před půl sedmou. Tohle byl Avicii. Na vás už se těší Kylie Minogue nebo Coldplay. A teď v 6 hodin 14 minut společně jdeme slavit. Říkáte si co? No, těch důvodů je hned několik a my je pro vás máme.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je středa 16. září, narozeniny slaví Standa Hložek. Také zpěvačka Luna. Nebo americký zpěvák Richard Marx. Teď otázka, kdybyste mohli něco nechat zmizet, co by to bylo? Možná pokutu za rychlost, účet za elektřinu nebo splátku hypotéky? Profesionálně by to možná zvládl dnešní oslavenec. Slavný iluzionista David Copperfield má kulatou sedmdesátku. Dnes si připomínáme také Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, také Národní den guacamole, což je tradiční avokádová pomazánka, a svátek slaví všechny Ludmily. Tak milé slečny, vážené dámy, také pro vás jsme s našimi textaři připravili speciální sváteční hymnu. A tentokrát se s ní ponoříme i do českých dějin.

0: Lídy, gratulujeme k svátku. Jste úžasné. Rádio Haná, kalendárium.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí.
0: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Haná.
0: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program...

0: pergoli z hliníku CZ.
1: Představte si dokonalý steak. Křupavá kurka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
2: Za stovku do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Radio Hana.
0: Nejlepší

0: Posloucháte své věrné rádio Hanása, kterým se ráno potkáváme na stejných autobusových i tramvajových zastávkách, v kavárnách, na benzínkách, v obchodech, v pekárnách, také v ranních vlacích. A v sobotu se potkáváme také na velmi laskavém festivalu, který kousek od Olomouce bude pomáhat dětem. A vystoupí tady i zpěvák Voxel. S naším ranním hostem si o tom popovídáme už po půl sedmé. A teď v 6:27 se přeneseme za ranní dopravou i počasím rádia Haná. Ranní teploty v Olomouci, Přerově, Šumperku i ve Valmezu jsou aktuálně právě teď, když se na to podíváme, mezi 7 a 10 stupni Celsia, k tomu místě mlhavo. Jinak nás čeká den s letními teplotami 21 až 25 stupňů. Zpočátku slunečno, odpoledne více oblačnosti a k večeru má zapršet. Doprava. Blesková doprava z Olomouce, zde jedničky, také zde 55 pro vás právě teď. Víme, jak se jezdí tady ve středu ráno. Připomínáme, že v Olomouci se minulý týden v pátek otevřela křižovatka Edinburghovy a Pražské ulice. Dělníci tady ještě dodělávají poslední práci a do své původní trasy se díky tomu vrátila i autobusová linka číslo 12. Porouchaný nákladák čeká na pomoc na 292. kilometru D1 u Dolního újezdu ve směru na Přerov. Policie teď hlídá na D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi u Tlumačova a ranní nehoda je v Otrokovicích na Obízné ulici naproti autoservisu. Jsme rádio pro celou vaši rodinu, další doprava u nás nejpozději za půl hodinu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Haná.

0: Hana v polovině pracovního týdne tady ve středu ráno pasuje do vašich uší. Už jste viděli dnešní zadání na Facebooku Rádia Hana. Tady spolu vymýšlíme věty, které můžeme říct o sobě a zároveň o chlapovi. Co na to naše produkční Irena a Adéla, tak nějak potutelně se usmívají holky.
1: Muž a pes jsou přítulní.
2: Jsou chlupatý, vždycky mě poslintaj.
0: To teda pěkně, děkujeme holky. Tohle téma si samozřejmě více rozvedeme po 6:45. A předtím v 6:35 a spolu jdeme pomáhat dětem.
3: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Začíná další reklamní rozhovor. Jsme rádio, které pomáhá a tuto sobotu se nedaleko Olomouce potkáme na akci, která má za úkol pomoci a tu pomoc má přímo i v názvu. Je to poslání Laskavého festivalu. Co nás čeká a hlavně komu společně pomůžeme na Laskavém festivalu? Na telefonu je tajemnice nadace Heleny Morávkové Marcela Janková. Marcelo, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Laskavý festival, už ten název zní velmi krásně.
4: Takže Laskavý festival je celodenní dobročinný open air festival, který pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy. Jak už jste řekl, tuto sobotu 19. září. Motem festivalu je, když radost pomáhá a zážitky spojují. Je to akce, kde se potkají lidé různých generací, kam mohou zamířit i rodiny s dětmi a lidé se zdravotním znevýhodněním. Teď se potkáme v krásném prostředí Fortu 20 v Křelově a celý výtěžek letošního festivalu věnujeme spolku Dobropás, který pomáhá dětem s poruchou autistického spektra tady u nás v Olomouckém kraji.
0: Co letošní program sobotního Laskavého festivalu?
4: Z hudebních vystoupení můžu jmenovat Boxla nebo romskou kapelu Terlečáve. Večer pak zahraje slovenský hudebník Maok. Děti určitě potěší pohádka divadla Tramtárie nebo muzikohrádky, koloběžková trasa a tvořivé dílničky, zvířecí zóna, hrací aktivity s místními rodinnými centry, také historická zóna s lukostřelbou a ukázkami tradičních řemesel.
0: A prosím o rychlé info, co vstupenky, jak je to s cenami?
4: Takže festival se koná za každého počasí, začíná v 10 hodin dopoledne a pokračuje až do 8 večer. A vstupenky jsou v předprodeji v síti SMS Ticket za 250 korun a bude možné si je koupit i na místě. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Vaše vstupné pomůže dětem na autistickém spektru prostřednictvím spolku Dobropás.
0: Laskavý festival tuto sobotu na Fortu 20, to je ten mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou, kousek za Olomoucí odbočíte doleva a jste tam. Přijďte se pobavit a zároveň společně pomůžeme tam, kde je to potřeba. Těší se na nás i Marcela Janková z nadace Heleny Morávkové. Dnes s námi ve vysílání. Děkujeme za pozvání a ať se akce vydaří.
4: Děkujeme moc krát. Mějte se krásně, nashledanou.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme dál.
3: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Padá hvězda. Něco si přeji?
7: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
8: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
7: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
9: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
7: Nášnet.org.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
11: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
12: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
13: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
11: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
12: No, to určitě.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
15: Luskni.cz.
16: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
15: Luskni.
16: Koloběžku nebo spotřebič?
15: Luskni a máš.
16: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
17: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
18: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
17: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
18: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
19: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
15: Tento

0: Hoví za 11,90 a jojo bonbóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Rádio Hana.

0: cukrem anebo bez, s mlékem, se smetanou, se šlehačkou anebo se zmrzkou, anebo jenom tak, ať se svoje ranní kafe vychutnáváte jakkoliv, my vám k němu hrajeme velmi rádi, nejlepší hudební výběr. Dneska máme 16. září, svátek slaví Ludmily, přejeme krásnou středu, 6:45. Klikáme na Facebook Rádia Hana, kde dneska vymýšlíme věty, které můžete říct o psovi a zároveň o chlapovi. Maro, co jsi vymyslel ty?
1: Tak je to jakoby takový věrný špindíra.
0: A co píšete vy na rádiový Facebook nebo na WhatsApp? Věta, která se dá použít u psa a zároveň u chlapa. Milan vzkazuje chlapovi i psovi, můžeš říct, nedejchej na mě. Kristýna, přestaň skákat po pošťačce. A Richard, okamžitě si přestaň hrát s tím ocasem.
2: Ranní Topka Rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Voyage na vlnách Rádia Hná v 6 hodin 54 minuty. Pokud stejně jako my milujete tyhle 80kové pecky, užijte si je třeba i dneska večer nerušeně celou hodinu. 80 v 8 na vlnách Rádia Hná. Pravidelně každý den po 20. hodině. No a potom následuje i to, dobře víte, 90 v 9.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A právě 90. léta nám začnou novou hodinu našeho společného rána. Na vlnách Rádia Hná Eagle Eye Sherry po zprávách, potom Lucie Bílá. Moc se těšíme na to, až si zaspíváme se Šebuzím. Jsme vaše ranní rádio a přijeme vydařený den 6 hodin 54,5 minuty.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic.cz.
1: Bude 7 hodin. Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Co pak se děje? Právě teď vám to povíme. Ve zprávách na našich vlnách je středa 16. září. Nový seriál článků spouští Olomoucký Report. Jmenuje se Kdysi hráli za Moru. Věnovat se bude hokejistům, kteří dříve hráli v dresu olomouckých hokejových Kohoutů a dnes jsou v jiných týmech, píše o tom Report.cz. Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše server z dopravy.cz. Pořídíte si vlastní bydlení? Souhlasí jen minimum lidí. Za cenově dostupné to považuje jen 7% lidí bez nemovitosti v Česku. Přesto by si chtělo dům či byt do 5 let koupit skoro 1,5 milionu lidí, ukázal to výzkum Ipsos. Dlouhověkostí obyvatel je známé Japonsko. Nově překročilo zásadní milník. Poprvé v historii tam žije více než 100 000 lidí, kterým je více než 100 let. 88% z nich tvoří ženy, informuje o tom Ministerstvo zdravotnictví.
1: Sport.
3: První prohra českých volejbalistů na mistrovství Evropy. Podlehli světovým šampionům Italům 1-3 na sety. Nyní jsou čeští volejbalisté ve skupině A na mistrovství Evropy druzí za Itálií. Tuto pozici budeme hájit dnes od 21 hodin proti Slovinsku.
1: Počasí.
0: Dnes ráno místy na Moravě mlhy a nabízí se otázka, je mlha vlastně mrak? Odpověď už do 10 vteřin. Víme, jak bude dnešní letní teploty 21 až 25 stupňů Celsia, zpočátku slunečno, odpoledne oblačno anebo zataženo, k večeru má zapršet. A teď zpátky k mlze. Je mlha vlastně mrak? Ano, zjednodušeně mlha je mrak u země. Tvoří ji drobné vodní kapičky suspendované v vzduchu a s trochou nadsázky se dá říct, že při chůzi mlhou se procházíme v oblacích. Tohle jste věděli?
4: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, zde jedničky, také zde 55 pro vás právě teď. Víme, jak se jezdí tady ve středu ráno. Připomínáme, že v Olomouci se minulý týden v pátek otevřela křižovatka Edinburgovy a Pražské ulice. Dělníci tady ještě dodělávají poslední práci a do své původní trasy se díky tomu vrátila i autobusová linka číslo 12. Porouchaný nákladák čeká na pomoc na 292. kilometru D1 u Dolního újezdu ve směru na Přerov. Policie teď hlídá na D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi u Tlumačova a ranní nehoda je v Otrokovicích na Obízné ulici naproti autoservisu. Jsme rádio pro celou vaši rodinu, další doprava u nás nejpozději za půl hodinu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
6: Rádio, rádio, rádio Hana.
1: nejlepší hudební výběr.

0: kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Radia Hana.

0: den s Radim Hana a s Robin Williamsem. Za chvíli Lucie Bílá, také George Ezra. Od prvního ranního kafe až po večerní návraty domů. Radio Hana je s vámi nonstop po celý den, šetříme váš čas, zhromažďujeme nové zprávy, připravujeme hity. V této hodině se zaměříme také na rušivé notifikace v našich mobilech. Po tom, co vám s kolegy řekneme, se budete cítit mnohem, mnohem lépe, slibujeme. Také poznáme horoskopy a teď 8 minut po 7 hodině klikáme na Facebook Radia Hana, kde dneska máme skvělé zadání. Máte vymyslet větu, kterou můžete říct o chlapovi a zároveň o psovi. Co na to naše produkční Ilona a Adélka, holky?
1: Muž a pes jsou přítulní.
0: No, dobře.
2: Jsou chlupatý, vždycky mě poslintaj.
0: Dobře. A co vy, co můžete říct o psovi, zároveň o chlapovi? Tady jsou vaše věty. Karel, uhni, ležíš mi na místě. Lenka přitvrzuje, no toto už si byl zase u sousedky. A Petr, kde ses zase válel? Naprostá pecka. Tak co vy myslíte vy? Nahrajte nám hlasovku na WhatsApp, těšíme se. Radio Hana, jste vy. Dneska se ptáme, jakou větu můžete říct o chlapovi a zároveň o psovi.
3: WhatsApp Radia Hana. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Radia Hana.

0: čase být.
1: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Rádio Hana.

0: Hey, s Jiříkem Ezrovým, tady s Georgem Ezrou jsme rádio pro celou vaši rodinu, je 7 hodin 16 minut, posloucháte Rádio Haná, dobré ráno, s dětmi vyrážíme na cestu do školy, naše nejmenší posluchače vedeme do jesliček nebo do školek a přejeme vám den plný pohody v práci i na brigádě, dneska zpočátku sluníčko. Odpoledne více oblačnosti, k večeru dokonce i deštivo, takhle dneska má být a všechno má doprovodit, řekněme, lední hodnota na teploměru 21 až 24 stupňů Celsia. Další počasí i ranní doprava Rádia Haná ještě před půl osmou a teď si spolu zahoroskopujeme.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, všechno si promyslete a problémy nemají šanci. Býci, dneska budete velmi produktivní. Blíženci, držte se toho, co znáte a umíte. Raci, potřebujete si dobít vnitřní baterky. Lvi, pozor na unáhlené závěry. Pany, jestli chcete v něčem zabodovat, tak o tom moc nedumejte. Váhy, vy se dokážete bavit úplně o všem. Štíři, buďte sami sebou a nesrovnávejte se s ostatními. Střelci,

0: 6. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov EU.
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
4: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
6: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
7: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
8: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
7: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
8: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Orsava, útočník HC Olomouc.
7: Buďme u toho všetci spolu.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
15: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
17: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
18: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
17: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
19: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
21: Pepo, vstávej.
22: Nemusím.
21: Pepo, už je 8, vstávej.
22: Nemusím.
21: Je pátek, Pepo.
22: Nemusím.
21: Musíš už jít.
22: Nemusím.
23: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
1: Rádio Hana.
2: Dobré ráno.

0: Je přesně po 8. Tento hit miluje celý svět a vylepšuje nám srdečky ráno na vlnách rádia Hana Gotik, Brasiamba, Deda, Juzde na Umy. Hrajeme samozřejmě dneska také všem Ludmilám k svátku. Jednu Ludmilku máme i tady u nás v rádiu, naše paní asistentka, která vám třeba pravidelně s úsměvem vydává výhry, když u nás něco vyhrajete, přijdete si proto, právě Lída vám to všechno vydá. No a i díky ní to na našem obchodu fičí, jak má, tak zdravíme naši Lídu Dostálovou. Jsme moc rádi, že tady máme, vše nejlepší k svátku. Jinak dámy, jméno Ludmila má v občance přes 70 tisíc žen po celém Česku. Tohle jméno je původu slovanského, znamená milá. Milé ovšem občas nejsou rušivé notifikace našich mobilních telefonů. S nimi bychom měli v práci udělat jednu zásadní věc, která vám značně ulehčí celý ten den. Všechno si povíme už po půl osmé. A předtím doprava i aktuální počasí rádia Hana. Ranní teploty v Olomouci, v Holešově, v Prostějově, také ve Velkých Opatovicích kolem 10-11 stupňů. Čeká nás dneska den s letními teplotami 21 až 25. Zpočátku slunečno, odpoledne více oblačnosti a večer má zapršet.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z Vyškovska pro vás právě teď. Dobré středeční ráno. V Olomouci silný provoz, klasicky na Lipenské, Velkomorovské, na třídě kosmonautů, také na Dobrovského. Ve Vyškově se bourá u hotelu Atrium na výjezdu z města na Kroměřížské ulici. A o kousek dál za městem je bouraný osobák nedaleko zříceniny hradu Kuchlov, tedy opět na Vyškovsku mezi Richtářovem a Doubravou. Tady pozor, šťastnou cestu a hezký den.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Rána milujeme a děláme všechno pro to, abyste je milovali i vy na vlnách Rádia Hana. Šebuzí jeho bar song za chvilku Taylor Dane nebo Train. Budeme zpívat o andělovi v modrých džínách 7 hodin a 37 minut. Jak často vám to pípá?
1: Rádio Hana, životní styl.
0: No, přišla nějaká zpráva, ale ne, neberte telefon do ruky. A další zpráva, ne, nechejte ten telefon být. A teď zavibrovalo další upozornění, ne, nesahejte na mobil. Notifikace v mobilu létají jedna za druhou a neuvěříte, jak moc nás to vyvádí z koncentrace. Notifikace je vlastně jako takový kolega v práci, který každou chvilku strčí hlavu do dveří a řekne, neruším, můžu? Ne, nemůžeš, rušíš. Výzkumy ukázaly, že už samotné upozornění může zhoršit výkon při úkolu vyžadujícím pozornost v práci. Dokonce i tehdy, když zprávu neotevřeme, protože tak nějak přemýšlíme nad tím, kdo nám to píše a co se asi děje. Zkusme si proto malý jednodenní experiment. Domluvme se, že v práci si zapneme režim nerušit. Mobil položíme displejem dolů, nebo ještě lépe mimo dosah, ať na něj vůbec nevidíme, a zprávy budeme kontrolovat třeba jednou za půl hodiny nebo jednou za hodinu. Uvidíte, že toho zvládnete víc. Budete klidnější a koncentrovanější. Na rozdíl od notifikací v telefonu naše rádio neruší a jsme vaši parťáci pro každý den. Nechte ten mobil.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu ráno. Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
1: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
3: Co to za popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pickle. Milovníci kyselých okurek pozor. Ochutnej limitovanou pickle nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pickle limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pickle společně.
1: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
4: Ahoj, tady Giorgio.
5: My name is Giovanni Giorgio.
4: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
6: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
9: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
10: Veď predsa že sa radovať smie.
9: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
11: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
9: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
12: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
13: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz
14: Posloucháte Rádio Hana.

0: možná i vy dneska na ulici potkáte nějakého anděla v modrých džínách. Rain Angel in Blue Jeans, na vlnách Rádia Haná 7.50. Tohle je to ráno, tohle je to rádio, tohle jsou ty hity, které máme rádi. Středa 16. září, až spolu dneska prožijeme samé krásné věci, žádné drama, přeje celý tým Rádia Haná. My po 8. hodině budeme zpívat k svátku všem lídám. Po půl deváté vás pozveme na sobotní dobročinný festival hned u Olomouce. Také vás pozdravíme na Facebook Rádia Haná a předtím další nové zprávy. Už za pět minut, tedy pět minut před osmou, potěšíme řidiče osobáků, autobusů i kamionáky. Na D1 u Vyškova je po rekonstrukci otevřena velká moderní odpočívka. Typnete si, kolik se nás tam vleze?
1: Ujáme vlá.

0: Máme vlak, tak už to chodí, zpívák Sindl X ve svým blbým věku na vlnách Rádia Haná. Snad vám dneska nic neujelo a pokud ano, buďte v pohodě, práce neuteče, nemá nožičky.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
2: Darling, take my
0: hand. Rádio Haná, hezké ráno, krásnou polovinu pracovního týdne přejeme. Další

0: Tomáš Gottwald přináší nové zprávy v 7.55, dřív než ostatní.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u zpráv. Je středa 16. září. Vrcholí Mezinárodní varhaní festival v Olomouci připomíná osobnost věhlasného francouzského skladatele Marcela Duprého. Dnes nás čeká finální koncert festivalu. V chrámu svatého Mořice zahraje na Englerovi varhany britský varhaník David Briggs, který aktuálně působí v New Yorku. Je znám jako fenomenální improvizátor a velký propagátor francouzské varhaní hudby.
5: Briggs je známý zejména tím, že je fenomenálním improvizátorem, takže nám mimo jiného zahraje. Kromě své špičkové improvizace taky díla Marcela Duprého.
4: Doplňuje dramaturgyně Moravské filharmonie Olomouc Ivana Kalina-Tabak. Víc o Mezinárodním varhaním festivalu v Olomouci na webu mfo.cz. Celý rozhovor s Ivanou Kalinou-Tabak o aktuálním programu nové sezóny Moravské filharmonie Olomouc si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu. Řidiči, nové místo, kde si dát pohov, máme na silnici D1 u Vyškova. Ředitelství silnic a dálnic tu otevřelo po rekonstrukci velkou moderní odpočívku. Má nově 86 míst pro stání osobních aut a 76 parkovacích míst pro nákladňáky a zázemí pro řidiče. Mimochodem v našem regionu plánuje ředitelství silnic a dálnic další odpočívku. Vznikne u Svitav a bude pro řidiče jedoucí po D35 v obou směrech. Příjezd k ní povede přes mimoúrovňovou dálniční křižovatku. Projekt je zatím ve fázi technického návrhu, informuje ředitelství.
2: Sport.
4: První utkání nové sezóny hokejové extraligy je za námi. V úvodním střetu ročníku proti sobě stanuli Třinec a Karlovy Vary a Třinec zvítězil 2-0. Dnes už jde do akce i náš region. V prvním kole olomoučtí Kohouti doma vyzvou Spartu Praha od 18 hodin.
2: Počasí.
0: Je pravda, že blížící se déšť poznáme podle vlaštovek leticích nízko u země? No, říká se to. A víte, proč to tak je? Odpověď už za 10 vteřin. Víme, jak budem. Dnes zpočátku slunečno, odpoledne oblačno, anebo zataženo, k večeru má zapršet. Letní teploty u toho nebudou chybět, dnes 21 až 25 stupňů Celsia. A teď zpátky k vlaštovkám. Ty u země nelétají proto, že by v úvozovkách cítili blížící se déšť, ale proto, že jsou právě na lovu. Při změnách počasí se létající může držet níž než obvykle a vlaštovky jednoduše létají tam, kde je co zobnout. Tohle jste věděli?
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z Vyškovska pro vás právě teď. Dobré středeční ráno. V Olomouci silný provoz, klasicky na Lipenské, Velkomoravské, na třídě kosmonautů, také na Dobrovského. Ve Vyškově se bourá u hotelu Atrium na výjezdu z města na Kroměřížské ulici. A o kousek dál za městem je bouraný osobák nedaleko zříceniny hradu Kuchlov, tedy opět na Vyškovsku mezi Richtářovem a Doubravou. Tady pozor, šťastnou cestu a hezký den.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Když tohle posloucháme, tak tady ve studiu Rádia Hanás shodujeme, že Pet Shop Boys máme zakořeněné hluboko v srdci. Srdcovka Heart za 80. léta. 80ky budou i dneska po 9. v Procházce paměti, ale víc zatím prozrazovat nebudeme. Dobré ráno. S cukrem anebo bez, s mlékem, smetanou, se šlehačkou nebo se zmrzkou, anebo klidně jenom tak, jak si svoje ranní kafe vychutnáváte jakkoliv. My vám k němu hrajeme nejlepší hudební výběr, je 8 hodin 6 minut. Před námi Giant Rooks, také Pretenders a klikáme na Facebook Rádia Haná, kde spolu dneska vymýšlíme věty, které můžeme říct o psovi a zároveň o chlapovi. Marku, co jsi vymyslel ty?
1: Tak je to jakoby takový věrný takový věrný špindíra.
0: To jsme dopadli teda. A co píšete vy na rádiový Facebook anebo vaše hlasovky a vzkazy na rádiovém WhatsAppu? Milan vzkazuje chlapovi i psovi, můžeš říct, nedejchej na mě. Kristýna, přestaň skákat po pošťačce. A Richard, okamžitě si přestaň hrát s tím ocasem.
2: Ranní topka Rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Na slovenský daně a v reprácích hity od rádia Hana přejeme fantastické středeční ráno s Pretenders. Před námi Jeleni a také Vanessa Carlton. Dneska nám to má začít sluníčkem, odpoledne mraky, oblačno anebo zataženo, večer deštivo. Teplotní maxima dnes do 25 stupňů Celsia. Další podrobnosti o počasí i o dopravě kolem 8:30 a teď v 8:14 se jde slavit.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je středa 16. září, narozeniny slaví Standa Hložek. Také zpěvačka Luna. Nebo americký zpěvák Richard Marx. A teď otázka, kdybyste mohli něco nechat zmizet, co by to bylo? Možná pokutu za rychlost, účet za elektřinu nebo splátku hypotéky. Profesionálně by to možná zvládl dnešní oslavenec. Slavný iluzionista David Copperfield má kulatou 70. Dnes si připomínáme také Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, také Národní den guacamole, což je tradiční avokádová pomazánka, a svátek slaví všechny Ludmily. Tak milé slečny, vážené dámy, také pro vás jsme s našimi textaři připravili speciální sváteční hymnu. A tentokrát se s ní ponoříme i do českých dějin.

0: Lídy, gratulujeme k svátku. Jste úžasné. Rádio Haná, kalendárium.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí.
0: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Haná.

0: Tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídani v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu. Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nové

0: dny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiere.cinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek.
1: Kart Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Kart Extra za 279,90 až do 22. září. Kaufland.
2: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře.

0: 30 minut.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Datart uvádí Dny Marianne.
3: Dny Marianne, jo.
2: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
5: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
8: Pro doma. Rádio Hana.

0: Posloucháte své věrné rádio Haná, se kterým se pravidelně každé ráno potkáváme na stejných autobusových i tramvajových zastávkách. Potkáváme se v kavárnách, na benzínkách, v obchodech, v pekárnách, také v ranních vlacích. No a v sobotu se potkáme i na velmi laskavém festivalu, který hned u Olomouce bude pomáhat dětem. Vystoupí tady i zpěvák Voxel. S naším ranním hostem si o tom popovídáme už po půl deváté. Jsme rádio, které pomáhá. A teď v 8:28 se přineseme za ranní dopravu i za počasím rádia Haná. Ranní teploty v Olomouci, také v Předově, v Šumperku, v Zábřehu nebo v Bruntálu jsou mezi 10 a 12 stupni. Čeká nás den s letními teplotami 21 až 25, zpočátku slunečno, odpoledne více oblačnosti a večer má sprchnout.
1: Doprava.
0: Sledujeme provoz v Olomouci, také v Napajedlech, ve Valmezu nebo na Hranicku. Víme, jak se jezdí tady. Hokejoví fandové, je to tady. Letní pauza končí. Dnes se i do Olomouce vrací Extraliga. Mora od 18 hodin hraje proti pražské Spartě. Co to znamená pro dopravu? Před utkáním a taky lehce po něm v okolí Plech Arény hustý provoz a zaplněná okolní parkoviště. Hanáci, myslete na to. Bacha na nehodu nedaleko Otrokovic, v Napajedlech auto srazilo cyklistu na ulici Komenského nedaleko Lidlu a policie teď chytá ve Valmezu naproti Penny na Masarykově ulici i mezi Hranicemi a Hustopečemi kousek za Černotínem. Jsme rádio pro celou vaši rodinu, ráno vysíláme dopravu co půl hodinu.
1: Rádio Haná.

0: chystáme se tomu celé ráno. O čem konkrétně se bavíme? Nebojte, všechno si povíme, všechno uslyšíte po 8:45. A teď 8:55, otázka. Máte už plány na tuto sobotu?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Začíná další reklamní rozhovor. Jsme rádio, které pomáhá, a tuto sobotu se nedaleko Olomouce potkáme na akci, která má za úkol pomoci, a tu pomoc má přímo i v názvu. Je to poslání Laskavého festivalu. Co nás čeká a hlavně komu společně pomůžeme na Laskavém festivalu? Na telefonu je tajemnice nadace Heleny Morávkové Marcela Janková. Marcelo, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Laskavý festival, už ten název zní velmi krásně.
2: Takže Laskavý festival je celodenní dobročinný open air festival, který pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy. Jak už jste řekl, tuto sobotu 19. září. Motem festivalu je Když radost pomáhá a zážitky spojují. Je to akce, kde se potkají lidé různých generací, kam mohou zamířit i rodiny s dětmi a lidé se zdravotním znevýhodněním. Teď se potkáme v krásném prostředí Fortu 20 v Křelově a celý výtěžek letošního festivalu věnujeme spolku Dobropas, který pomáhá dětem z poruchu autistického spektra tady u nás v Olomouckém kraji.
0: Co letošní program sobotního Laskavého festivalu?
2: Z hudebních vystoupení můžu jmenovat Boxla nebo romskou kapelu Terlečáve. Večer pak zahraje slovenský hudebník Maok. Děti určitě potěší pohádka divadla Tramtárie nebo muzikohrádky, koloběžková trasa a tvořivé dílničky, zvířecí zóna, hrací aktivity s místními rodinnými centry, také historická zóna s lukostřelbou a ukázkami tradičních řemesel.
0: A prosím o rychlé info, co vstupenky, jak je to s cenami?
2: Takže festival se koná za každého počasí, začíná v 10 hodin dopoledne a pokračuje až do 8 večer. A vstupenky jsou v předprodeji v síti SMS Ticket za 250 korun a bude možné si je koupit i na místě. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Vaše vstupné pomůže dětem na autistickém spektru prostřednictvím spolku Dobropas.
0: Laskavý festival tuto sobotu na Fortu 20, to je ten mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou, kousek za Olomoucí, odbočíte doleva a jste tam. Přijďte se pobavit a zároveň společně pomůžeme tam, kde je to potřeba. Těší se na nás je Marcela Janková z nadace Heleny Morávkové. Dnes s námi ve vysílání. Děkujeme za pozvání a ať se akce vydaří.
2: Děkujeme moc krát. Mějte se krásně, nashledanou.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme dál.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.

0: včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
1: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
2: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Od prvního ranního kafe až po večerní návraty domů. Radio Hana je s vámi non-stop celý den. Dobré ráno, šetříme váš čas, zhromažďujeme nové zprávy, připravujeme nejlepší hudební výběr. Před námi je Dua Lipa, její Be The One. Teď máme 8 hodin a 49 minut. Slíbili jsme, že klikneme také na Facebook Radio Hana. Tady máme dneska skvělé zadání. Zapojte se i vy. Vymyslete větu, kterou můžete říct o chlapovi a zároveň o psovi. Co na to naše produkční Ilonka a Adéla? Co, holky, jak to máte?
1: Muž a pes jsou přítulní.
0: Dobře.
2: Jsou chlupatý, vždycky mě poslintaj.
0: Co můžete říct o psovi a zároveň o chlapovi? Vaše věty jsou tady. Karel, uhni, ležíš mi na místě. Lenka přitvrzuje, no ty jsi zase byl už u sousedky. A Petr, kde ses zase válel? Naprostá pecka. Co vymyslíte vy? Nahrajte nám hlasovku na WhatsApp Rádia Hana. Těšíme se. Rádio Hana jste vy a dneska vymýšlíme věty, které můžete říct o chlapovi a zároveň o psovi.
3: WhatsApp Rádia Hana. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.

0: z Moravy vysíláme pro Moravu, jsme vaše olomoucké věrné Radio Hana, najdete nás buď přímo v centru hanské metropole, také prostřednictvím našich vysílačů bavíme Moravu a hlavně díky online přehrávači na webu radiohana.cz nebo v naší chytré mobilní aplikaci šíříme náš nejlepší hudební výběr doslova do celého světa. Dnes jsme spolu mezi 6. a 9. hodinou v naší ranní topce mluvili o dobročinném sobotním laskavém festivalu u Olomouce. Vymýšleli věty, které můžete říct o chlapovi, taky o psovi, zapojil se i náš Marek, Máro.
1: Tak je to jakoby takový věrný špindíra.
0: To jsme dopadli, co chlapi? Taky jsme mluvili o rušivých notifikacích na mobilech, radili jsme, co s nimi. A po 9. hodině si nerušeně užijeme vzpomínkovou show, bude procházka pamětí.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Jestli máte rádi osmdesátky, bude to něco pro vás. A osmdesátky my tady v Rádiu Haná milujeme pro vás. Po 9. hodině a jste kamera Enya. A zjistíme, že štěstí je krásná věc. Viď, Ríšo?
3: Štěstí je krásná věc.
0: I Richard Miller se s námi zavysílá procházku paměti Rádia Haná. Po zprávách dřív než ostatní za 5 minut 9.
4: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Bude 9 hodin.
5: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Haná.
6: Jdeme na zprávy. Olomoucká náplavka uspěla v mezinárodní soutěži Má vlast cestami proměn. Odborná porota ji zařadila mezi 10 nejúspěšnějších obnov veřejných prostranství v Česku a na Slovensku. Snadnější parkování v Kroměříži. Město spustilo nový monitorovací systém parkování. Informační panely v ulicích ukazují volná místa v centru i parkovacím domě, což má snížit zbytečný provoz a zrychlit hledání parkování. Dětské oddělení nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí zůstává už třetí měsíc uzavřené kvůli akutnímu nedostatku personálu. Vedení města i právníci nyní řeší, zda se provoz podaří obnovit, píše o tom Deník. Slovenští hygienici varují před půllitrovou balenou vodou Natura, plněnou v Česku. V jedné z lahví byla objevena žíravina. Úřady zahájily mimořádné kontroly a policie trestní stíhání. Dotčená šarže balené vody Natura má datum trvanlivosti do 26. listopadu 2026. Česká hygiena však veřejnost ujistila, že se tato nebezpečná šarže v Česku vůbec nevyskytuje.
2: Sport.
6: Pokračuje třetí kolo českého fotbalového poháru a v akci uvidíme i kluby z našeho regionu, které budou soupeřit o postup do dalšího kola MOL Cupu. Kozlovice vyzvou doma Pardubice, Slovácko hraje na trávě Neratovic-Biškovic a Zlín hraje venku s Havířovem. Tyto zápasy začnou v 16 hodin a výsledky vám přineseme.
2: Rádio Haná. S námi máte přehled i ve středu. Počasí.
0: Dnes ráno místy na Moravě mlhy a nabízí se otázka, je mlha vlastně mrak? Odpověď už do 10 vteřin. Víme, jak bude v dnešní letní teploty 21 až 25 stupňů Celsia, zpočátku slunečno, odpoledne oblačno anebo zataženo, k večeru má zapršet. A teď zpátky k mlze. Je mlha vlastně mrak? Ano, zjednodušeně mlha je mrak u země. Tvoří ji drobné vodní kapičky suspendované ve vzduchu a s trochou nadsázky se dá říct, že při chůzi mlhou se procházíme v oblacích. Tohle jste věděli?
5: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
2: Doprava.
0: Sledujeme provoz v Olomouci, také v Napajedlech, ve Valmezu nebo na Hranicku. Víme, jak se jezdí tady. Hokejoví fandové, je to tady. Letní pauza končí. Dnes se i do Olomouce vrací Extraliga. Mora od 18 hodin hraje proti pražské Spartě. Co to znamená pro dopravu? Před utkáním a taky lehce po něm v okolí Plech Arény hustý provoz a zaplněná okolní parkoviště. Hanáci, myslete na to. Bacha na nehodu nedaleko Otrokovic, v Napajedlech auto srazilo cyklistu na ulici Komenského nedaleko Lidlu a policie teď chytá ve Valmezu naproti Penny na Masaryk ulici je mezi Hranicemi a Hustopečemi kousek za Černotínem. Jsme rádio pro celou vaši rodinu, ráno vysíláme dopravu, co půl hodinu.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Vy a Radio Haná, taky Eláně, Procházka pamětí je 9:05, připravena vracet vaše vzpomínky na jeden rok.
1: Radio Haná,
2: Procházka pamětí.
0: Tak my zamíříme společně do osmdesátek, chce se mi říct, že naším éterem dneska bude probíhat Koumák, Mrzou, Tnešika, Silák, Šprýmař i Mlsoun. Tohle je první nápověda, kterou přímo do vašich uší doručuje Modrá Procházka pamětí. Říkáte si, proč modrá? No, v této hodině u nás bude modré snad úplně všechno. To je další nápověda a když řeknu, že si v Procházce pamětí pořádně zašmoulíme, tak teď už musím mlčet, teď už jsem prozradil až moc. Všechno této hodině Procházce pamětí, jdeme na hity z jednoho roku. Olamur, Radio Haná, Procházka pamětí, dobrý den.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana, Procházka pamětí.
3: Hrajeme songy.

0: Rigasto je Together Forever, chvilku po čtvrt na deset. Hezký den, krásné dopoledne na rádiu Hana. Znovu a znovu prožíváme 80. léta. Jakobu tyhle ty hity, které slyšíte v hodině mezi 9. a 10. připomínají rok, kdy jste se třeba narodili, možná jste se tehdy stěhovali do nového, možná opravovali svou chatu, strávili jste tam celé léto, anebo jste se dozvěděli, že čekáte miminko v 80. Opravdový hit jsou naše vzpomínky. My dneska vzpomínáme třeba taky na Koumáka, Mrzouta, Nešiku, Siláka, na Šprýmaře, na Mosouna. Ještě nevíte? A co takhle ještě? Taťka Šmoula a Šmoulinka. To už asi jste doma, co?
1: Ještě nikdy v životě jsem nešmoulil nic tak smutného. Nemám rád smutek.
0: Tak to nejsou malí modří avataři, to jsou Šmoulové. Vzpomínáte si, proti komu bojovali, kdo ty Šmoulíky neměl rád?
1: Šmouly nechci ani vidět.
0: Tak to byl samozřejmě Gargamel. Celou hodinu se touláme rokem, kdy tento animák v českém znění začíná vysílat Československá televize v druhé polovině 80. A vybavíte si ještě, kdo zpíval oficiální seriálovou znělku? My s kolegy už ji tady pro vás máme nachystanou a připomeneme ji po půl desáté. Na hudebním radaru 80. let se blíží další megahity našeho srdce z jednoho roku. Fancy, Richo Miller a taky Billy Joel. Představíme si jeho Get Out of My Dreams. Posloucháte středeční vzpomínkovou show Procházku paměti Rádia Hana. Jsme tady pro vás, jak se vám to dneska líbí?
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
2: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Hana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Hana.cz. Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídaní v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.
4: Rádio Hana.
3: Procházka paměti.
4: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
2: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
5: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
2: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
5: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, jako Varsava, útočník HC Olomouc.
2: Buďme u toho všetci spolu.
0: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
7: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína. Mělo tu jen.

0: Koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
3: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze

0: Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
0: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
0: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
6: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
7: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
8: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
9: Pro doma.
10: Rádio Hana. Procházka pamětí.
11: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Rádio Haná.
1: Procházka pamětí.
0: Hrajeme songy, na kterých jsme vyrůstali.
2: Například východ slunce.

celá. Jsem modrý pacibulkama, tapety parmazán.

0: a pojď si užít tento song a taky svůj život. Láka na vlnách rádia Hana Billy Ocean. My se s ním vracíme do roku v procházce pamětí, kdy je tento hit Get Out of My Dreams na prvním místě prestižní americké hitparády. V Británii tehdy v 80. končí na třetím místě na bedně. U nás jsou dneska na prvním místě vzpomínky ve vzpomínkové show Procházce pamětí rádia Hana. Dneska taky malí modří mužíci, ne, nebavíme se o zakrslých avatarech, ale bavíme se o šmoulech.
1: Ještě nikdy v životě jsem nešmoulil nic tak smutného. Nemám rád smutek.
0: Ne, žádný smutek, nic takového, tady u nás radost. Procházce pamětí, vracíme se do roku, kdy se na dabované šmouly poprvé v československé televizi díváme celá rodina, je to druhá polovina 80. Samozřejmě teda hlavně děti, že se na to dívají, ale i dospěláci se rádi mrkli na trampo ty šmoulinky, taťky šmouly, koumáka, mrzouta a dalších. No a samozřejmě na Gargamela, že?
1: Šmouly nechci ani vidět!
0: My jsme vám před půl desátou položili otázku, kdo zpívá šmoulí znělku, víte? Kdyby Lucie Bílá? Ne. Bára Basiková? Taky ne. Petra Janů? Iveta Bartošová? Ne. Je to Hana Zagorová samozřejmě, za doprovodu dětského sboru Bambíny di Praga.

0: Jak dlouho jste už tohle neslyšeli? No tak někomu tahle seriálová znělka připomíná dětství, někomu první lásky, první brigády, první auto, anebo právě hodiny prosezené u Československé televize. Teda právě když dáváš mouly, tak slyšíme třeba ve světových hitparádách taky Robin Baggy, First Time, za chvilku. Dokážete vyšmoulit odpověď na otázku, do kterého roku se dneska šmoulíme?
1: Rádio Hana a Procházka paměti.

0: Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
2: Rádio Hana.
1: Vaše věrné rádio.
3: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky, každý hrníček je originál. Mugo, dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
9: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
10: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 877 77. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
11: Ten

0: tvarohový za 11,90 a jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
0: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
3: Rádio Hana, Procházka pamětí.
4: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Robin Beck, First Time, na vlnách Rádia Hana, v procházce paměti v 9.49. No jo, stačí pár tónů a najednou si zase vzpomenete na člověka, kterého jste neviděli x let. A nebo jste zase na místě, kde jste tyhle ty melodie, tyhle ty hity slyšeli úplně poprvé. Přesně proto každý den vyrážíme na procházku paměti Rádia Hana. A cílovou pásku s námi právě teď protnou a vy už to sami slyšíte, Guns N' Roses. Je potřeba něco dodávat? Je. Rok, do kterého se celou hodinu vracíme.
1: Rádio Hana a procházka paměti. Dnes je to rok?

0: Vzpomínku vášho Procházka paměti Rádia Haná patří vám. My vám přejeme, ať je u vás stejně tak dobrá nálada, jako tady ve studiu Rádia Haná. Martina Kvítko společně s Guns N' Roses před 10. hodinou ve vysílání. Hezké dopoledne.
1: Ano, Rádio Haná a Kvítko a pušky a květiny, pušky a růže, to sedí a já musím říct, že to je jedna z mých nejoblíbenějších písniček od Guns N' Roses.
0: Tak pojďme ještě. Dneska v Procházce paměti Rádia Haná Šmoulíci vracíme se do roku, kdy je vlastně tehdy vůbec poprvé v té dabované verzi vysílá Československá televize.
2: Ještě nikdy v životě jsem nešmoulil nic tak smutného.
0: No a tak dál, 80. léta. Martě, co ty, jaké jsou tvoje vzpomínky?
1: Já si přesně pamatuju, že my jsme chodili, protože jsou to osmdesátky, tak jsme chodili do Pionýra a my jsme tomu teda říkali turistický oddíl, tak jako vznešeně, a psali jsme si třeba i cancáky, zápisy z těch výprav a z těch schůzek. A jedna kamarádka přivezla z Polska samolepky a razítka a my jsme na to koukali. A říkáme, co to je?
0: Šmouli!
1: Takový legrační postavičky tam byly na těch samolepkách a na těch razítkách a to jsme vůbec jako netušili, co jsou to šmoulové. A až právě v září na podzim, když se šlo do školy, tak jsme zjistili, že to fakt existuje.
0: Si vybavuju ten frk, jak jedna babička říká, ty jo, čověče, ti šmoulové vyrostly. Ne, babi, to jsou avataři. A to je něco jiného. A taky jsou modří, že? Samozřejmě.
1: To už jsme v úplně, řekneme, to je jiné století. Prosím vás, vracíme se skutečně ano. Do minulého století. S tou šmoulí partou i s Haňčkou Zagorovou. Ano.
0: Tohle jsme si připomněli, my jsme tohleto měli tehdy na VHS-kách, možná si na to taky vzpomínáte, ve kterém roce to poprvé vysílá Československá televize.
1: Ano, Bambíny, když Šmoulové, rok 1988.
0: To byla dnešní Procházka paměti. Hit za hitem, hit za hitem. Taky po 10. hodině máme hudebně ostře nabito pro vás Taylor Swift, kapela Mirai.
1: A budou i seriáloví Přátelé.
0: Pro vás to nejlepší ve středu dopoledne na Rádiu Haná s Kvítkem, zprávy 9.57.
3: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
4: Bude 10 hodin.
5: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Haná.
6: Sehnali jsme pro vás další informace. Sláma na náměstí Republiky v Olomouci. To ožilo dočasnou slaměnou instalací Prostřít náměstí od architektky Barbory Bělunkové v rámci Street Art Festivalu. Prostor z balíky slámy má přimět k debatě o využití náměstí. Projekt instalace vyvrcholí v pátek 18. září bezplatnou komunitní hostinou pod širým nebem. Příchozí se usadí k jednomu stolu a promění náměstí v sousedskou jídelnu, informuje festival.
7: Přerov aktuálně.
6: Městskou hromadnou dopravou v Přerově nyní jezdíme zdarma, a to v rámci Evropského týdne mobility. V době, kdy do Přerova přijíždí vyšší počet návštěvníků, přispívá opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu.

0: se motivovat návštěvníky akci k využívání veřejné dopravy na místo osobních automobilů. Opatření má přispět ke snížení dopravní zátěže v centru města.
1: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Další prostor pro výuku může získat v Prostějově základní škola Majakovského. Město nyní připravuje projekt pro umístění nové kontejnerové učebny základní školy. Ta nabídne zázemí pro až 30 žáků, píše o tom radnice.
2: Sport.
1: Zápasy 13. kola dnes odehraje hokejová Maxaliga. Zlínští Berani budou hrát od 17.30 na ledě Vsetína a od 18 hodin uvidíme domácí utkání přerovských Zubrů proti chomutovským Pirátům. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
2: Počasí.
3: Je pravda, že blížící se déšť poznáme podle vlaštovek letících nízko u země? No, říká se to. A víte, proč to tak je? Odpověď už za 10 vteřin. Víme, jak bude. Dnes zpočátku slunečno, odpoledne oblačno anebo zataženo, k večeru má zapršet. Letní teploty u toho nebudou chybět, dnes 21 až 25 stupňů Celsia. A teď zpátky k vlaštovkám. Ty u země nelétají proto, že by v úvozovkách cítili blížící se déšť, ale proto, že jsou právě na lovu. Při změnách počasí se létajících hmyz může držet níž než obvykle a vlaštovky jednoduše létají tam, kde je co zobnout. Tohle jste věděli?
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
3: A před dalšími hity ještě blesková doprava z Olomouce. Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v hanácké metropoli se minulý týden v pátek otevřela křižovatka Erenburgovy a Pražské ulice. Dělníci tady teď ještě dodělávají poslední práce, testují semafory a do své původní trasy se díky tomu vrátila i autobusová linka číslo 12. A další olomoucké dopravní echo má naše Marťa.
5: Rychlá doprava Olomouc Krapkova. Celkem šikovně jsou tady schovaní policisté. Pravděpodobně tady měří tu 30, která platí na ulici Krapkova u parku. Takže dodržujem a šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Lepší hudební výběr.

to do ohně dál. Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

0: Přátelé, posloucháte své oblíbené Rádio Hana a my se pravidelně potkáváme třeba v našich oblíbených kavárnách, v restauracích, jezdíme na úplně stejné benzinky, nebo s vámi chodíme taky na hokej a na fotbal. I o tom to bude ještě v téhleté hodině, tak rozhodně poslouchejte dál a užívejte si středu na Hané.
1: Jsme Rádio Hana.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
4: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
5: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
7: Halo, už

0: 10 modelů od BYD a díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
2: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Posloucháte Rádio Hana.

0: co se děje, víme, kde si pořádně zafandíme. V Olomouci dneska jdeme na hokej, ano, začíná Extraliga. Mora hostí pražskou Spartu, v olomoucké Plechareně to vypukne od 18. hodiny. A Sparta ještě jednou, ta fotbalová, dorazí do Olomouce v neděli odpoledne. Andrák je prý vyprodaný, takže to bude hukot a my si k mě držíme palce. A je tu ještě pozvánka na pekelný hrad Bouzov, kam můžeme vyrazit s dětmi. Bude to den plný mystiky a zábavy. Na hradě veselí čertíci, ale i strašidelní krampusáci. K tomu skřeti a čarodějové a bude taky stezka odvahy. Na hradě Bouzov v sobotu. Tak co? Vyrazíte s námi.
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit.

0: tady je Rádio Hana.
1: Úspěšná akce Prostě piknik, prostějovská komunitní snídaně se pro velký zájem uskuteční i na podzim. Víc nám prozradí primátor Prostějova František Jura.
2: Podzimní Prostě piknik se bude konat v neděli 20. září od 9 hodin do 12 hodin ve Smetanových sadech. Moc se těším a věřím, že si návštěvníci užijí nejen dobré jídlo, ale také příjemnou atmosféru. Každý si může přinést vlastní snídaní, ale kdo dorazí bez vlastních zásob, nemusí mít obavy. Občerstvení připraví partneři akce. V nabídce budou například míchaná vajíčka, lívance, krupicová kaše, káva, domácí limonády nebo proseko. Připraveny budou také hry, soutěže, skákací had pro děti a hudební doprovod. Na programu bude také cvičení tabata pro dospělé a protahovací cvičení pro děti. Rodiče si tak mohou v klidu dát snídani a děti se rozhodně nebudou nudit. Všechny vás zveme 20. září do prostějovských Smetanových sadů.
1: Říká primátor Prostějova František Jura. Děkujeme.
3: Rádio Hana.
0: Jsme online na radiohana.cz.
4: Co to zas po bájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
11: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
12: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
13: Ahoj, tady Giorgio.
14: My name is Giovanni Giorgio.
13: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.

0: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
9: Radio Hana.
10: Nejlepší

0: hudební výběr za okamžik, taky nejvíce zpráv z našeho regionu, ať už to bude z Olomouce, z Prostějova, a budeme taky řešit letošní úrodu ovoce. Podrobnosti za chvilku a po 11. hodině na Hané.
1: Hit za hitem.
0: Bude kapela Like It.

0: 55.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Díky, že jste s námi. Máme pro vás další zprávy. Cizincům v Olomouci se pomůže zorientovat arcidiecézní Charita Olomouc. Otevře v pondělí na třídě kosmonautů nové poradenské centrum. Cizincům žijícím v České republice poskytne bezplatné poradenství, tlumočení i pomoc při jednání s úřady.
3: Prostějov aktuálně.
4: Novou zábavu budou mít děti v biokoridoru Hloučila v Prostějově. Vznikne tu nová zábavně naučná stezka. V rámci sdíleného rozpočtu města tu vzniknou herní prvky i dřevěné sochy zvířat.
5: Podél trasy k posezení u Abrahámka tak budou umístěny dřevěné sochy zvířat, které doplní informační cedulky s popisem jejich života a chování. Součástí stezky bude také naučná věž a kuličkola. Pro děti budou připraveny rovněž například balanční lávka, dřevěná prolézačka a stupinka pro menší děti. Stávající herní prvky projdou renovací.
4: Doplňuje za město Prostějov Alena Vrtalová. Druhá nejnižší sklizeň ovoce v Česku v novodobé historii. Jarní mrazy způsobily ovocnářům ztráty na tržbách přes 1 miliardu a 3 miliony korun. Více než polovina profesionálních sadů utrpěla škody přes 80%. Jde hlavně o jablka. Propad úrody letos ovocnáři odhadují na 64 tisíc tun z běžných 140 tisíc. Podle Ovocnářské unie jde o druhou nejnižší úrodu v novodobé historii českého ovocnářství. Horší byla jen v roce 2024, to sklidili 48 tisíc tun.
2: Sport.
4: Úvodní utkání v ligové fázi fotbalové Evropské ligy čeká pražskou Spartu. Český klub hraje v Jerevanu. V arménské metropoli nastoupí proti Araratu Arménia, který před rokem vyřadil ve třetím předkole konferenční ligy. Zápas začne v 18:45.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že nejvyšší teploty tento týden naměříme právě dneska. Ano, bude to letních 25 stupňů. S tím, že večer a v noci mají na Moravu přijít deště a následně ochlazení. Takže od zítřka do neděle by mělo být zhruba 18 až 20. A pozor, taky nás čekají poměrně studená rána. V pátek a v sobotu to prý bude maximálně plus osmička.
6: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, kde všude máme policejní hlídky, třeba v Olomouci Holici, na Sladkovského, v Hranicích na Olomoucké, na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova a taky v Mostkovicích na Prostějovské. Hlídka je i v Mohelnici na Třebovské nebo na D1 na úrovni Nezamyslic a taky na exitu Bělotín. Tak hlavně sledujte cestu a ne mobil a taky si hlídejte rychlost. My vám dál přejeme pohodovou jízdu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 000 posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Radio Hana.

0: Nahnek Jurim, Friday, I'm in love, no jo, Friday. Mimochodem v pátek budou mít svůj velký den hasiči v Olomouci, budou mít program na Horním náměstí, chystáme přehlídku moderní i historické techniky a taky zábavné aktivity pro děti. A z rádia Hana zdravíme taky Svitavy, tady se také letos koná týden pro pěstounství, což je konkrétně dnes den otevřených dveří na OSPODu, to je oddělení sociálně právní ochrany dětí, a navíc bude i speciální stánek. Ten je dneska na náměstí, kde navíc probíhají i farmářské trhy ve Svitavách, kde nás posloucháte na vlně 90,1 FM. My posíláme dál ten nejlepší hudební výběr už za chvilku. Je tu třeba Aneta Langerová.
1: Rádio Hana.
2: Přejeme

0: Vezet.
1: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
2: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
1: A navíc?
2: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
4: Tak to jsme my, vládci Hané. Srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
3: V Olomouci se představí Sparta Praha. Tuto středu od 18 hodin.
4: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, jako Varsava, útočník HC Olomouc.
3: Buďme u toho všetci spolu.
5: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57 Olomouc.
9: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
10: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Maj.

0: Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90 až do 22. září. Kaufland.
1: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Nahane Alanis Morissette, thank you. Díky moc, že posloucháte kdykoliv a kdekoliv, třeba i na Radio Haná.cz. A teď pojďme řešit notifikace v mobilu. Ano nebo ne? Sledujete? Kontrolujete? Nebo ignorujete?
1: Radio Haná. Životní styl.
2: No, přišla nějaká zpráva, ale ne, neberte telefon do ruky. A další zpráva, ne, nechejte ten telefon být. A teď zavibrovalo další upozornění. Ne, nesahejte na mobil. Notifikace v mobilu létají jedna za druhou a neuvěříte, jak moc nás to vyvádí z koncentrace. Notifikace je vlastně jako takový kolega v práci, který každou chvilku strčí hlavu do dveří a řekne:
3: neruším, můžu?
2: Ne, nemůžeš, rušíš. Výzkumy ukázaly, že už samotné upozornění může zhoršit výkon při úkolu vyžadujícím pozornost v práci. Dokonce i tehdy, když zprávu neotevřeme, protože tak nějak přemýšlíme nad tím, kdo nám to píše a co se asi děje. Zkusme si proto malý jednodenní experiment. Domluvme se, že v práci si zapneme režim nerušit. Mobil položíme displejem dolů, nebo ještě lépe mimo dosah, ať na něj vůbec nevidíme, a zprávy budeme kontrolovat třeba jednou za půl hodiny nebo jednou za hodinu. Uvidíte, že toho zvládnete víc. Budete klidnější a koncentrovanější. Na rozdíl od notifikací v telefonu naše rádio neruší a jsme vaši parťáci pro každý den. Nechte ten mobil.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I ve středu. Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota z Hané. Více na elnersanace.cz.
6: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tomy Remont Prostějov, dopravní a inženýrské stavby, hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tomy Remont Prostějov, jedete v našich stopách a Sigmě přejeme 3 body.
7: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
8: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Luka od Tytonu, dlažba se 3 povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 13. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov. Piráti Chomutov na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
14: 30 rokov na scéně Moment O2 Arena.
15: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
16: Olomoucký report CZ.
17: Pořád se něco děje.
16: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
17: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
18: Rádio Hana.
19: Nosím černý brejle.

Nahané Luis Capaldi, jeho Survive. Za chvilku polední zprávy, v nich mimo jiné novinky z olomoucké ZOO. Těšíme se. A po 12. hodině nahané.

0: a bude taky novinka od skupiny Bastil. Zprávy dřív než ostatním, takhle to máme nahané, teď je 11.56.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 12 hodin.
3: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Jdeme na zprávy. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028. Nižší tresty padly za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku. Olomoucký krajský soud snížil dvěma mužům v případu trest za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku na podmínku. Do vězení také jde jen jeden ze tří obžalovaných, a to na 3,5 roku. Připomeneme, že loňská listopadová krádež kabelů u Jezernice u Lipníka omezila provoz na páteřní trati na 20 hodin. Všichni tři muži odsouzení za krádež a ohrožení obecně prospěšného zařízení musí uhradit škodu přes 1,25 milionu korun. Aby byly sociální sítě pro děti, tak to Evropská unie nechce. Jak píše ČT, EU navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a účet do 15 let jen se souhlasem rodičů, informuje Evropská komise. Je to kvůli škodlivosti sociálních sítí.
2: Sport.
4: S reprezentační kariérou se rozloučí hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi. Poslední zápas za reprezentaci má v plánu 6. října. Dlouholetý kapitán se s argentinským nároďákem rozloučí v přáteláku s Beninem v Buenos Aires.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že je tady možná poslední opravdu letní den se sluníčkem a s teplotami kolem 25. Přesně za týden totiž začíná astronomický podzim. Ve středu 23. září nastane oficiálně podzimní rovnodennost. Jinak lehké ochlazení s nádechem podzimu čekáme už od zítřka. Na Moravě by mělo být maximálně 18 až 20 stupňů a s proměnlivou oblačností můžou dorazit i přeháňky.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že Ťukanec dvou osobáků řešíme v Olomouci, jak je ten kruháč na Hamerskou a Bystrovany. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci u Olympie, jak se jede na Vsisko, taky na dálnici D35 Olomouc Lipník na exitu u Kocourovce a prý číhají taky v Mohelnici na Třebovské. Rádio máte správně naladěné, tak hlavně, ať máte na cestách taky pohodu a klid.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Tak s Rádiem Hana jsme teď mezi 12. a 13. aktuálně, třeba na obědě, ale my vlastně už teď víme, kde se skvěle nasvačíme, protože odpoledne za vámi je opět jeden naše koláčková hlídka Rádia Hana, tak schválně, kde pak se v Olomouci potkáme. Rozhodně poslouchejte dál a kdyby cokoliv, tak info najdete i na našem webu radiohana.cz. Za chvilku je tady Alize, takže si hrajeme dál taky ten nejlepší hudební výběr.
1: Poledne na Hané.
2: Za stovku do premiér Cinemas Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinemas Šantovka.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
5: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
7: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
14: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
15: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
16: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
17: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
18: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
19: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Rádio Haná. Hudební novinka Rádia Haná.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

0: Rádio Hana.
1: Čau, čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Tak tohle je nahané úžasný Mikael a jeho úžasná novinka Spolu, která ještě voní létem. Jsme tady spolu, užíváme si nahané nejlepší hudební výběr. Ano, tohle je vaše regionální jednička a konkrétně v našem regionu má dnes třeba narozeniny velmi oblíbený pan farář od svatého Mořice v Olomouci, monsignor František Hanáček. Tak moc pozdravujeme, všechno nejlepší přejeme. A co tam máme dál?
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je středa 16. září, narozeniny slaví Standa Hložek. Také zpěvačka Luna. Nebo americký zpěvák Richard Marx. Teď otázka, kdybyste mohli něco nechat zmizet, co by to bylo? Možná pokutu za rychlost, účet za elektřinu nebo splátku hypotéky. Profesionálně by to možná zvládl dnešní oslavenec. Slavný iluzionista David Copperfield má kulatou sedmdesátku. Dnes si připomínáme také Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, také Národní den guacamole, což je tradiční avokádová pomazánka, a svátek slaví všechny Ludmily. Tak milé slečny, vážené dámy, také pro vás jsme s našimi textaři připravili speciální sváteční hymnu. A tentokrát se s ní ponoříme i do českých dějin.

0: Lídy, gratulujeme k svátku. Jste úžasné.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Luskni CZ.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
1: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
3: Padá hvězda. Něco si přeji?
4: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne. Ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
5: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
4: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí. Jo, a ještě tu padají na podzim jablka. Nášnet.org.
6: Ahoj, tady Giorgio.
7: My name is Giovanni Giorgio.
6: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
11: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
14: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
15: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
16: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
17: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
18: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
19: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
21: Pepo, vstávej.
22: Nemusím.
21: Pepo, už je 8, vstávej.
22: Nemusím.
21: Je pátek, Pepo.
22: Nemusím.
21: Musíš už jít.
22: Nemusím.
23: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
24: Rádio Hana.
25: Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana, kde se blížíme ke 13. hodině. Mimochodem, Olomouci pomalu, ale jistě finišuje Mezinárodní varhanní festival a vůbec, jaká bude třeba nová sezóna s Moravskou filharmonií Olomouc. I o tom se bude mluvit už za okamžik ve zprávách. A po 13. hodině...
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Nane ale Farben. Baby goodbye. Dáme taky činasky.
2: Byla to taková láska, nezdála.
0: A nebo Pretenders. Zůstáváme s vámi a jsou to zprávy. S počasím i s dopravou. Rádio Hana teď je 12.55.
3: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic.cz.
4: Bude 13 hodin.
5: Hezké odpoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
6: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Vrcholí Mezinárodní varhanní festival v Olomouci, připomíná osobnost věhlasného francouzského skladatele Marcela Dupreho. Zítra večer nás čeká finální koncert festivalu. V kostele svatého Mořice zahraje na Englerovi varhany britský varhaník David Briggs, který aktuálně působí v New Yorku. Je znám jako fenomenální improvizátor a velký propagátor francouzské varhanní hudby.
7: Briggs je známý zejména tím, že je fenomenálním improvizátorem, takže nám mimo jiného zahraje, kromě své špičkové improvizace, taky díla Marcela Dupreho.
6: Doplňuje dramaturgyně Moravské filharmonie Olomouc Ivana Kalina-Tabak. Víc o Mezinárodním varhaním festivalu najdete na webu mfo.cz. Celý rozhovor s Ivanou Kalinou-Tabak o aktuálním programu nové sezóny Moravské filharmonie Olomouc si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu. Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy, zda z Olomouckého nebo z Pardubického kraje, má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše o tom server z dopravy.
4: Sport.
6: Premiérové utkání v nové sezóně hokejové extraligy pro olomoucké Kohouty. V prvním kole se střetnou Hanáci na domácím ledě s pražskou Spartou. Zápas v olomoucké Plechareně začne v 18 hodin. Od nás uslyšíte výsledek.
4: Počasí.
0: Víme, jak bude. Dneska ještě určitě počítáme se sluníčkem, které to odpoledne vytáhne na letních 25 stupňů. Večer a v noci pak na Moravu dorazí od severozápadu déšť. A to znamená taky ochlazení. Od zítřka do neděle naměříme zhruba 18 až 20 stupňů a výhledově příští týden už to prý bude jenom 15 až 17.
8: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
4: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda osobáku se momentálně dořešuje v Olomouci na Velkomoravské, mělo by to být kousek od křižovatky se Švajcerovou. A taky máme hlášenou policejní hlídku v Mohelnici na Třebovské, anebo v Šumperku na Zábřežské u nemocnice. Tolik tedy naše blesková doprava a my už jedeme dál.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: takový speciální projekt. Buďme kámoši, nové zážitky, nová přátelství. No a konkrétně dneska to bude seznamovací akce, kde si i zaspíváme. V Olomouci, v Hodolanech, v Telegraph Gallery od 18. hodiny. A máme tu pro vás i pozvánky na víkend. V sobotu budeme mít prostě piknik v Prostějově pro celé rodiny. A nebo nás taky čeká loučení s létem v lázních Slatinice, aneb in Burčák a víno Veritas. A už za chvilku se taky potkáme s naší koláčkovou hlídkou, tak určitě poslouchejte dál. Na Hané přejeme dobré odpoledne.
1: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
2: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
1: A navíc?
2: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Datart uvádí Dny Merien.
12: Dny Merien, jo.
11: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Damiano, David Damiano, který zpívá samozřejmě i anglicky. Máme ho tady, hrajeme si nejlepší hudební výběr. Díky. Je chvilku před půl druhou a my zveme za naší koláčkovou hlídkou, protože dneska odpoledne vlastně budeme kousíček pod rádiem Hana. Najdete nás na tržnici po 14. hodině.
1: Co byste řekli na koláček ke kávě zdarma? Žádný problém. Hlídka Rádia Hana vám tento týden plní bříška. Po 14. hodině se vidíme na olomoucké tržnici, pohybujeme se kolem lávky a máme pro vás tvarohovou i makovou verzi. Stačí si vybrat. Těšíme se na vás.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
3: Rádio Hana. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: My vám na Hané hrajeme každý den ten nejlepší hudební výběr, to víte. Každý den pro vás taky zháníme zajímavá témata, zajímavé hosty. Zítra, protože bude čtvrtek, samozřejmě omrkneme filmové premiéry tohoto týdne. To už je vlastně taková klasika. No a teď bude řeč o Laskavém festivalu, který se koná už tuto sobotu na Křilovském fortu. A určitě to bude stát za to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Jsme rádio, které pomáhá, a tuto sobotu se nedaleko Olomouce potkáme na akci, která má za úkol pomoci, a tu pomoc má přímo i v názvu. Je to poslání Laskavého festivalu. Co nás čeká a hlavně komu společně pomůžeme na Laskavém festivalu? Na telefonu je tajemnice nadace Heleny Morávkové Marcela Janková. Marcelo, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: Laskavý festival, už ten název zní velmi krásně.
3: Takže Laskavý festival je celodenní dobročinný open air festival, který pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy. Jak už jste řekl, tuto sobotu 19. září. Motem festivalu je, když radost pomáhá a zážitky spojují. Je to akce, kde se potkají lidé různých generací, kam mohou zamířit i rodiny s dětmi a lidé se zdravotním znevýhodněním. Teď se potkáme v krásném prostředí Fortu 20 v Křelově a celý výtěžek letošního festivalu věnujeme spolku Dobropás, který pomáhá dětem s poruchou autistického spektra tady u nás v Olomouckém kraji.
2: Co letošní program sobotního Laskavého festivalu?
3: Z hudebních vystoupení můžu jmenovat Boxla nebo romskou kapelu Terlečáve. Večer pak zahraje slovenský hudebník Maok. Děti určitě potěší pohádka divadla Tramtárie nebo muzikohrádky, koloběžková trasa a tvořivé dílničky, zvířecí zóna, hrací aktivity s místními rodinnými centry, také historická zóna s lukostřelbou a ukázkami tradičních řemesel.
2: A prosím o rychlé info, co vstupenky, jak je to s cenami?
3: Takže festival se koná za každého počasí, začíná v 10 hodin dopoledne a pokračuje až do 8 večer. A vstupenky jsou v předprodeji v síti SMS Ticket za 250 korun a bude možné si je koupit i na místě. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Vaše vstupné pomůže dětem na autistickém spektru prostřednictvím spolku Dobropás.
2: Laskavý festival tuto sobotu na Fortu 20, to je ten mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou, kousek za Olomoucí, odbočíte doleva a jste tam. Přijďte se pobavit a zároveň společně pomůžeme tam, kde je to potřeba. Těší se na nás i Marcela Janková z nadace Heleny Morávkové. Dnes s námi ve vysílání. Děkujeme za pozvání a ať se akce vydaří.
3: Děkujeme moc krát. Mějte se krásně, nashledanou.
2: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme dál.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Fitnessáci, pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
5: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
6: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
7: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
8: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
9: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
10: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
11: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
12: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
13: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Rádio Hana.

0: tady u nás nahne jako vždycky nejlepší hudební výběr a teď už se mnou ve studiu taky kolega Štěpán, já tě zdravím, ahoj, hezké odpoledne.
1: Krásnou středu na každou vlnu a speciálně tobě, Marti, ahoj.
0: Díky moc, tak my máme v terénu naši koláčkovou hlídku, ještě se o ní budeme bavit v další hodině, samozřejmě pozveme, takže koláčky jsou vyřešené, ale co třeba řešíme na Facebooku a teďka budeš muset možná trošku přemýšlet, ale já ti když tak nahodím, jestli bys dokázal říct, co se může říct o psovi a zároveň o chlapovi, nějaká jedna konkrétní věc, třeba ty zase vypadáš...
1: Já vím celkem, jako co slyším doma často, nedělej bordel.
0: Takže ty jsi takový ten pejsánek, i ten chlap, co dělá bordel, a já bych řekl, co, hodnej.
1: Jo, taky vyšlo, taky.
0: To může být na pejska i na Štěpánka.
1: Přesně tak.
0: A po 14. hodině, nahané.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.

0: podáme vzpomínku na 80. Stop Gunu, Berlin. Zprávy počasí, doprava, vždycky dřív než ostatní. Rádio Haná, teď je 13.55.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Sehnali jsme pro vás další informace. Sláma na náměstí Republiky v Olomouci. To ožilo dočasnou slaměnou instalací Prostřít náměstí od architektky Barbory Bělunkové v rámci Street Art Festivalu. Prostor z balíky slámy má přimět k debatě o využití náměstí. Projekt instalace vyvrcholí v pátek 18. září bezplatnou komunitní hostinou pod širým nebem. Příchozí se usadí k jednomu stolu a promění náměstí v sousedskou jídelnu, informuje festival.
5: Aktuálně.
4: Městskou hromadnou dopravou v Přerově nyní jezdíme zdarma, a to v rámci Evropského týdne mobility. V době, kdy do Přerova přijíždí vyšší počet návštěvníků, přispívá opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu.
6: Bezplatná přeprava bude zajištěna od 16. do 22. září v rámci Evropského týdne mobility 2026. Město tímto krokem chce motivovat návštěvníky akci k využívání veřejné dopravy namísto osobních automobilů. Opatření má přispět ke snížení dopravní zátěže v centru města.
4: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Další prostor pro výuku může získat v Prostějově základní škola Majakovského. Město nyní připravuje projekt pro umístění nové kontejnerové učebny základní školy. Ta nabídne zázemí pro až 30 žáků, píše o tom radnice.
2: Sport.
4: Zápasy 13. kola dnes odehraje hokejová Maxaliga. Zlínští Berani budou hrát od 17.30 na ledě Vsetína a od 18 hodin uvidíme domácí utkání přerovských Zubrů proti chomutovským Pirátům. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že nejvyšší teploty tento týden naměříme právě dneska. Ano, bude to letních 25 stupňů. S tím, že večer a v noci mají na Moravu přijít deště a následně ochlazení. Takže od zítřka do neděle by mělo být zhruba 18 až 20. A pozor, taky nás čekají poměrně studená rána. V pátek a v sobotu to prý bude maximálně plus osmička.
7: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku máme v Olomouci kousek od nádraží na Masarykově třídě, taky na obchvatu Olomouce, když se jede kolem Nemilan, anebo na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Velkého újezdu. Hlídku můžeme potkat i v Mohelnici na Třebovské, anebo na D1, na exitu Pojetín a taky na exitu Kroměříž Východ. Tak nohu z plynu a ať máte pohodovou jízdu. Bez nehod a bez pokut.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
8: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.
9: A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: chvíli zužuje, kručí vám v břiše, tak můžete klidně vyrazit za naší hlídkou, protože ta pro vás má skvělou odpolední sváčku, která je v Olomouckém centru doslova na dosah ruky.
1: Hlídka Rádia Haná se vám hlásí z Olomoucké tržnice. Tady vám dneska rozdáváme sladkou svačinku zdarma. Je to tradice, která chutná už půl století pořád dobře, tak ji přijďte ochutnat s námi. A pokud to nestíháte, nevadí, zítra se potkáme na Horním náměstí v Olomouci anebo v Kateřínské ulici.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let, půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
3: Posloucháte Rádio Haná.
4: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz.
5: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
6: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
7: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 13. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov. Piráti Chomutov na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
8: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
9: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shah.

0: funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na BYD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Tohle je Rádio Hana.

Tiny Turner, naskok taky do 80. let na rádiu Hana během středečního odpoledne. Do dalších zpráv u nás z této doby taky Berlin, zahrajeme i Víkenda nebo kapelu Opět a Radeček. Ale než se

0: Petru, no a omrkneme i hranice a Přerov.
1: O čem se píše?
2: Září v Olomouci, tak to je tradičně taky zahájení akademického roku na Univerzitě Palackého. Meetup. Studenti vysoké školy se sejdou, seznámí se a budou se bavit. Jak píše report CZ, bude to už v úterý 22. září na olomouckém Letňáku. Zdravíme také Přerov. Na adrese Velká Dláška 44 má vzniknout nový klub aktivních seniorů. Co tady po rekonstrukci bude, o tom píše přerovský rej.cz. A ještě se podíváme do hranic. Tady se v zámecké věži našel další tubus s dobovými dokumenty. Co všechno obsahuje? Tak to zjistíme na webu město.hranice.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
6: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
10: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Lodžie je nově zasklená. Z markízy jsem taky nadšená.
14: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
15: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
16: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
17: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěstí.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
2: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
1: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
2: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Orsava, útočník HC Olomouc.
1: Buďme u toho všetci spolu.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: s kapelou Opět a Hradeček, posloucháte Rádio Hana, my vám za to děkujeme, no a taky v následující hodině pro vás samozřejmě chystáme ten nejlepší hudební výběr. Nicméně, než se do toho dáme, tak nás čekají další zprávy. Biokoridor Hloučila v Prostějově nabídne pro děti novou zábavu a cizincům v Olomouci otevře charita nové poradenské centrum. Tak to a mnohem více už za chvíli, no a co uslyšíme po 15. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Zaspívá Alanis Morissette.

0: zprávách.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
2: Bude 15 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Díky, že jste s námi. Máme pro vás další zprávy. Cizincům v Olomouci se pomůže zorientovat arcidiecézní Charita Olomouc. Otevře v pondělí na třídě kosmonautů nové poradenské centrum. Cizincům žijícím v České republice poskytne bezplatné poradenství, tlumočení i pomoc při jednání s úřady.
5: Prostějov aktuálně.
4: Novou zábavu budou mít děti v biokoridoru Hloučila v Prostějově. Vznikne tu nová zábavně naučná stezka. V rámci sdíleného rozpočtu města tu vzniknou herní prvky i dřevěné sochy zvířat.
6: Podél trasy k posezení u Abrahámka tak budou umístěny dřevěné sochy zvířat, které doplní informační cedulky s popisem jejich života a chování. Součástí stezky bude také naučná věž a kuličkola. Pro děti budou připraveny rovněž například balanční lávka, dřevěná prolézačka a stupínky pro menší děti. Stávající herní prvky projdou renovací.
4: Doplňuje za město Prostějov Alena Vrtalová. Druhá nejnižší sklizeň ovoce v Česku v novodobé historii. Jarní mrazy způsobily ovocnářům ztráty na tržbách přes 1 miliardu a 3 miliony korun. Více než polovina profesionálních sadů utrpěla škody přes 80%. Jde hlavně o jablka. Propad úrody letos ovocnáři odhadují na 64 tisíc tun z běžných 140 tisíc. Podle ovocnářské unie jde o druhou nejnižší úrodu v novodobé historii českého ovocnářství. Horší byla jen v roce 2024, to sklidili 48 tisíc tun.
2: Sport.
4: Úvodní utkání v ligové fázi fotbalové Evropské ligy čeká pražskou Spartu. Český klub hraje v Jerevanu. V arménské metropoli nastoupí proti Araratu Arménia, který před rokem vyřadil ve třetím předkole konferenční ligy. Zápas začne v 18:45.
2: Počasí.
7: Dnes v noci teploty spadnou na 14 stupňů Celsia. Zítra nás potom čeká oblačno až polojasno a naměříme nejčastěji okolo 20 stupňů ve stínu. Objevit se mohou taky dešťové přehánky a ráno může být na některých místech mlha. Taky v pátek, v sobotu a v neděli nám budou teploměry ukazovat podobně, to znamená nejčastěji mezi 18 a 22 stupni.
8: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
2: Doprava.
7: Připomínáme dopravní nehodu na Kroměřížsku v obci Břest. Jedná se o nehodu osobního auta a motocyklu, stále se to řeší a trasa je sjízdná bez zdržení. Policejní hlídka je s 15. hodinou na D1, směr Říkovice na exitu Vyškov Západ, taky na exitu Lipník nad Bečvou, ve Svitavách u Tří mostů anebo v Olomouci na výpadovce na Přerov.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

13. září, no a ještě před dalšími hity zamíříme do světa filmu. Od nás víte, že se chystá závěrečný díl ságy Rychle a zběsile s pořadovým číslem 11. Měl by být hotový v roce 2028, ale pozor, bratr Paula Walkera prozradil, že by tvůrci mohli v posledním díle využít AI a nepoužité záběry, aby jeho ikonickou postavu přivedli zpět na plátno. Já si na to zatím nedokážu udělat úplně názor, určitě by bylo super zase Briana ve filmu vidět, nicméně, jak říká klasické kanibalské přísloví, umělá inteligence prostě člověka nedokáže nahradit.

0: Dejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
2: Ahoj, tady Giorgio.
3: My name is Giovanni Giorgio.
2: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa že sa radovať smie.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.

0: startuje fanzóna, kde se budeme na fanoušky těšit s kolegyní Leou Vaculkovou, tak určitě doražte. No a ještě je tu loučení s létem v lázních Slatinice a neb in Burčák a víno Veritas, to je sobota 19. září. Ochutnávky vín a burčáků, lázeňské speciality, cymbálovka i atrakce pro děti. Tak to jsou tipy na to, kam vyrazit, no a u nás za chvíli Robbie Williams nebo Elton John, tak zůstaňte na vlně.
1: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
2: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky. Každý hrníček je originál. Mugo. Dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Co to zas popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
8: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
9: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
10: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
11: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
12: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
13: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz.
14: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
14: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Přineseme například informace o vrcholu mezinárodního varhanního festivalu v Olomouci. No a na další hity se těšíme po počasí a po dopravě.
1: Hit za hitem.
0: No a bude tu například Kylie Minogue.

0: 57, neseme další zprávy.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 16 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Vrcholí Mezinárodní varhaní festival v Olomouci připomíná osobnost věhlasného francouzského skladatele Marcela Dupreho. Zítra večer nás čeká finální koncert festivalu. V kostele svatého Mořice zahraje na Englerovi varhany britský varhaník David Briggs, který aktuálně působí v New Yorku.
5: Briggs je známý zejména tím, že je fenomenálním improvizátorem, takže nám mimo jiného zahraje, kromě své špičkové improvizace, taky díla Marcela Dupreho.
4: Doplňuje dramaturgyně Moravské filharmonie Olomouc Ivana Kalina Tabak. Víc o Mezinárodním varhaním festivalu najdete na webu mfo.cz. Celý rozhovor s Ivanou Kalinou Tabak o aktuálním programu nové sezóny Moravské filharmonie Olomouc si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu. Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy, zda z Olomouckého nebo z Pardubického kraje, má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše o tom server z dopravy.
2: Sport.
4: Premiérové utkání v nové sezóně hokejové extraligy pro olomoucké Kohouty. V prvním kole se střetnou Hanáci na domácím ledě s pražskou Spartou. Zápas v olomoucké Plechareně začne v 18 hodin. Od nás uslyšíte výsledek.
2: Počasí.
0: Co hlásí meteorologové pro náš region na čtvrtek? Provázet nás má oblačno až polojasno, místy dešťové přehánky a ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia ve stínu, no a podobně nám budou teploměry ukazovat až do konce tohoto týdne.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Dopravní nehoda se vyšetřuje v Klášterci na Zábřežsku. Je to bez bližších podrobností a bez zdržení se dá projet. Stejně tak v obci Břest na Kroměřížsku, kde se i nadále vyšetřuje nehoda osobního auta a motorky. Policejní hlídka je potom se 16. hodinou na D1 směr Ostrava na exitu hranice, taky v Koclířově, v Přerově na Polní a nebo v Olomouci na Dolní Novosadské. Pohodovou jízdu a šťastnou cestu přejeme.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Další hit posíláme do vašich uší na rádiu Haná právě teď. A jak se říká, nejdůležitější věcí u člověka je být zdravý. Nicméně neduhy a nemoci se nevyhýbají ani celebritám. Já jich tu mám hned několik, které mají skryté zdravotní problémy. Tak například Kim Kardashian trápí lupénka, Selena Gomez trpí autoimunitním onemocněním, Lady Gaga onemocněním pohybového aparátu a Johnny Depp má poruchu zraku. Tak pokud trápí něco i vás, nejste v tom sami, no a každý máme zkrátka něco. Přejeme vám závěr léta i podzim ve zdraví, no a už za chvíli posíláme na Rádiu Haná další hity.
1: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
2: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
1: A navíc?
2: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
4: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
3: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
4: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, jako Varsava, útočník HC Olomouc.
3: Buďme u toho všetci spolu.
5: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
6: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
7: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
8: Za stovku do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57 Olomouc.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za

0: starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
1: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Dua Lipa s Eltonem Johnem, ale ještě předtím si posvítíme na notifikace a na naši pozornost.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: No, přišla nějaká zpráva, ale ne, neberte telefon do ruky. A další zpráva, ne, nechejte ten telefon být. A teď zavibrovalo další upozornění, ne, nesahejte na mobil. Notifikace v mobilu létají jedna za druhou a neuvěříte, jak moc nás to vyvádí z koncentrace. Notifikace je vlastně jako takový kolega v práci, který každou chvilku strčí hlavu do dveří a řekne, neruším, můžu? Ne, nemůžeš, rušíš. Výzkumy ukázaly, že už samotné upozornění může zhoršit výkon při úkolu vyžadujícím pozornost v práci. Dokonce i tehdy, když zprávu neotevřeme, protože tak nějak přemýšlíme nad tím, kdo nám to píše a co se asi děje. Zkusme si proto malý jednodenní experiment. Domluvme se, že v práci si zapneme režim nerušit. Mobil položíme displejem dolů, nebo ještě lépe mimo dosah, ať na něj vůbec nevidíme, a zprávy budeme kontrolovat třeba jednou za půl hodiny nebo jednou za hodinu. Uvidíte, že toho zvládnete víc. Budete klidnější a koncentrovanější. Na rozdíl od notifikací v telefonu naše rádio neruší a jsme vaši parťáci pro každý den. Nechte ten mobil.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu odpoledne.
3: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz
7: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
11: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
13: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
14: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
16: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
17: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
18: Rej.cz
2: čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
18: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
19: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
20: Rádio Hana.
21: Přejeme středu na jedničku.

0: Elton John a Dua Lipa na rádiu Hana, je před námi 17. hodina, my vám i nadále přejeme krásné 16. září, pohodové úterní odpoledne na naší vlně. No a zveme na další zprávy, mluvit budeme o slaměné instalaci v Olomouci o MHDčku v Přerově, kde teď jezdíme zdarma. Proč? Prozradíme za okamžik a pak si dáme další hity.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.

0: vlne taký Imagine Dragons. Už teď do vašich uší další čerstvé informace a taky aktuální čas je 16.55.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic.cz.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
5: Sehnali jsme pro vás další informace. Sláma na náměstí Republiky v Olomouci. To ožilo dočasnou slaměnou instalací Prostřít náměstí od architektky Barbory Bělunkové v rámci Street Art Festivalu. Prostor z balíky slámy má přimět k debatě o využití náměstí. Projekt instalace vyvrcholí v pátek 18. září bezplatnou komunitní hostinou pod širým nebem. Příchozí se usadí k jednomu stolu a promění náměstí v sousedskou jídelnu, informuje festival.
6: Přerov aktuálně.
5: Městskou hromadnou dopravou v Přerově nyní jezdíme zdarma, a to v rámci Evropského týdne mobility. V době, kdy do Přerova přijíždí vyšší počet návštěvníků, přispívá opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu.
7: Bezplatná přeprava bude zajištěna od 16. do 22. září v rámci Evropského týdne mobility 2026. Město tímto krokem chce motivovat návštěvníky akci k využívání veřejné dopravy na místo osobních automobilů. Opatření má přispět ke snížení dopravní zátěže v centru města.
5: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
2: Místní rádio, místní zprávy.
5: Další prostor pro výuku může získat v Prostějově základní škola Majakovského. Město nyní připravuje projekt pro umístění nové kontejnerové učebny základní školy. Ta nabídne zázemí pro až 30 žáků, píše o tom radnice.
2: Sport.
5: Zápasy 13. kola dnes odehraje hokejová Maxaliga. Zlínští Berani budou hrát od 17.30 na ledě Vsetína a od 18 hodin uvidíme domácí utkání přerovských Zubrů proti chomutovským Pirátům. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
2: Počasí.
0: Začínáme informací pro fotografy 18.22 až 19.03, tak to je část dnešní zlaté hodinky. Víme, jak bude. Zítřek střídavě oblačný nebo polojasný s teplotami mezi 18 a 22, no a sem tam se mohou objevit taky dešťové přeháňky. Podobné počasí by nás mělo provázet až do konce tohoto týdne.
3: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
2: Doprava.
0: Bourá se v obci Lipovec na Blanensku, vyšetřuje se tady nehoda osobního auta a motorky a projet se dá se zvýšenou opatrností. Olomouc, Volkrova ulice, Přerov Polní a taky Skrchov a D35 směr Olomouc na exitu Velký Újezd, tak tady pozor na policejní kontroly. No a v Prostějově na ulici za Olomouckou, potom bacha i na odstavené osobní auto.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

natáčení ve finále vznikl díky odchodu představitele Sheldona Coopera. Herec Jim Parsons se díky této roli stal jednou z největších televizních hvězd. Nicméně role si vybrala svou daň a herec byl psychicky i fyzicky vyčerpaný. Tvůrci mu za další dvě série Teorie velkého třesku nabídli, a teď pozor, neuvěřitelných 50 milionů dolarů, tedy zhruba miliardu korun. Nicméně ani tato částka ho nepřesvědčila a jeho odchod nakonec znamenal konec celého seriálu. A jak to vidíte vy?

0: pro podnikatele. Poznejte IONIQ 3 u prodejců Hyundai. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
12: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
14: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
15: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Tyton.
17: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 6.

0: Další hit do vašich uší posílají na rádiu Hana Imagine Dragons. Doufáme, že s námi zůstanete taky v následujících minutách. Bude Eros Ramazzotti s Tinou Turner, no a přidáme i YouTube nebo Walk the Moon. Nicméně ještě předtím dnešní kalendárium. Tak pojďme zjistit, kdo dnes svoukává svíčku na narozeninovém dortu.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je středa 16. září, narozeniny slaví Standa Hložek. Také zpěvačka Luna. Nebo americký zpěvák Richard Marx. A teď otázka, kdybyste mohli něco nechat zmizet, co by to bylo? Možná pokutu za rychlost, účet za elektřinu nebo splátku hypotéky? Profesionálně by to možná zvládl dnešní oslavenec. Slavný iluzionista David Copperfield má kulatou sedmdesátku. Dnes si připomínáme také Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, také Národní den guacamole, což je tradiční avokádová pomazánka, a svátek slaví všechny Ludmily. Tak milé slečny, vážené dámy, také pro vás jsme s našimi textaři připravili speciální sváteční hymnu. A tentokrát se s ní ponoříme i do českých dějin.

0: Lídy, gratulujeme k svátku. Jste úžasné.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota z Hané. Více na elnersanace.cz.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
5: Co to za popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
7: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
11: Luskni.cz.
12: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
11: Luskni.
12: Koloběžku nebo spotřebič?
11: Luskni a máš.
12: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
13: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
14: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou piveckou

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na králi zamíchej, ochotnej,
1: mňam, mňam, mňam. Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
2: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz
3: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: před 18. hodinou. Díky moc, že jste s námi. Jsou před námi další zprávy. Mluvit budeme o vzdělávacím centru Loděnka v Olomoucké zóně a i o nižších trestech za krádež železničních kabelů na Přerovsku. A co potom?
1: Hit za hitem.
0: Uslyšíme Olgu Lounovou.

0: Další zprávy na Rádiu Hana, už teď je 17.58.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028. Nižší tresty padly za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku. Olomoucký krajský soud snížil dvěma mužům v případu trest za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku na podmínku. Do vězení také jde jen jeden ze tří obžalovaných, a to na 3,5 roku. Připomeneme, že loňská listopadová krádež kabelů u Jezernice u Lipníka omezila provoz na páteřní trati na 20 hodin. Všichni tři muži odsouzení za krádež a ohrožení obecně prospěšného zařízení musí uhradit škodu přes 1,25 milionu korun. Aby byly sociální sítě pro děti, tak to Evropská unie nechce. Jak píše ČT, EU navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a účet do 15 let jen se souhlasem rodičů, informuje Evropská komise. Je to kvůli škodlivosti sociálních sítí.
1: Sport.
3: S reprezentační kariérou se rozloučí hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi. Poslední zápas za reprezentaci má v plánu 6. října. Dlouholetý kapitán se s argentinským nároďákem rozloučí v přáteláku s Beninem v Buenos Aires.
1: Počasí.
0: Dnes v noci teploty spadnou na 14 stupňů Celsia. Zítra nás potom čeká oblačno až polojasno a naměříme nejčastěji okolo 20 stupňů ve stínu. Objevit se mohou taky dešťové přehánky a ráno může být na některých místech mlha. Taky v pátek, v sobotu a v neděli nám budou teploměry ukazovat podobně, to znamená nejčastěji mezi 18 a 22 stupni.
1: Doprava.
0: Bourá se na Olomoucké ulici ve Šternberku, jde o střed osobního auta s chodcem, projet se dá se zvýšenou opatrností bez zdržení. Skrchov, D35 na exitu, Velký újezd, taky D1 na exitu Hulín západ, Velké Losiny, ulice Rudé armády a D1 na exitu Kroměříž východ, tak na těchto místech si dávejte s 18. hodinou pozor na policejní kontroly.
1: Rádio Hana.

0: Tino a ještě před dalšími hity zamíříme do světa filmu. Od nás víte, že se chystá závěrečný díl ságy Rychle a zběsile s pořadovým číslem 11. Měl by být hotový v roce 2028, ale pozor, bratr Paula Walkera prozradil, že by tvůrci mohli v posledním díle využít AI a nepoužité záběry, aby jeho ikonickou postavu přivedli zpět na plátno. Já si na to zatím nedokážu udělat úplně názor, určitě by bylo super zase Briana ve filmu vidět. Nicméně, jak říká klasické kanibalské přísloví, umělá inteligence prostě člověka nedokáže nahradit.
1: Osm? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
3: Za stovku. Do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny. Největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
4: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
8: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc? Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
10: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
11: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.

0: Na Rádiu Haná se během středečního podvečera vracíme taky do 80. let společně s námi Phil Collins, před námi taky kapela Jelen anebo UB40. Ale ještě než přineseme tyto interprety, tak jdeme pozvat na ten nejlaskavější festival.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Jsme rádio, které pomáhá a tuto sobotu se nedaleko Olomouce potkáme na akci, která má za úkol pomoci a tu pomoc má přímo i v názvu. Je to poslání laskavého festivalu. Co nás čeká a hlavně komu společně pomůžeme na laskavém festivalu? Na telefonu je tajemnice nadace Heleny Morávkové Marcela Janková. Marcelo, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: Laskavý festival, už ten název zní velmi krásně.
3: Takže laskavý festival je celodenní dobročinný open air festival, který pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy. Jak už jste řekl, tuto sobotu 19. září. Motem festivalu je, když radost pomáhá a zážitky spojují. Je to akce, kde se potkají lidé různých generací, kam mohou zamířit i rodiny s dětmi a lidé se zdravotním znevýhodněním. Teď se potkáme v krásném prostředí Fortu 20 v Křelově a celý výtěžek letošního festivalu věnujeme spolku Dobropás, který pomáhá dětem z poruchu autistického spektra tady u nás v Olomouckém kraji.
2: Co letošní program sobotního laskavého festivalu?
3: Z hudebních vystoupení můžu jmenovat Boxla nebo romskou kapelu Terlečáve. Večer pak zahraje slovenský hudebník Malok. Děti určitě potěší pohádka divadla Tramtárie nebo muzikohrádky, koloběžková trasa a tvořivé dílničky, zvířecí zóna, hrací aktivity s místními rodinnými centry, také historická zóna s lukostřelbou a ukázkami tradičních řemesel.
2: A prosím o rychlé info, co vstupenky, jak je to s cenami?
3: Takže festival se koná za každého počasí, začíná v 10 hodin dopoledne a pokračuje až do 8 večer. A vstupenky jsou v předprodeji v síti SMS Ticket za 250 korun a bude možné si je koupit i na místě. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Vaše vstupné pomůže dětem na autistickém spektru prostřednictvím spolku Dobropás.
2: Laskavý festival tuto sobotu na Fortu 20, to je ten mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou, kousek za Olomoucí odbočíte doleva a jste tam. Přijďte se pobavit a zároveň společně pomůžeme tam, kde je to potřeba. Těší se na nás je Marcela Janková z nadace Heleny Morávkové. Dnes s námi ve vysílání. Děkujeme za pozvání a ať se akce vydaří.
3: Děkujeme moc krát. Mějte se krásně, nashledanou.
2: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme dál.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
5: Padá hvězda. Něco si přeji?
6: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
7: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
6: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí. Jo, a ještě tu padají na podzim jablka. Nášnet.org.
8: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
9: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
10: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota z Hané. Více na elnersanace.cz.
11: Ahoj, tady Giorgio.
12: My name is Giovanni Giorgio.
11: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
12: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
13: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
14: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
15: Tady je Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech vaší věrné Hané a víme, jak bude zítra.
0: Rádio Haná. Počasí.
2: Co hlásí meteorologové pro náš region na čtvrtek? Provázet nás má oblačno až polojasno, místy dešťové přehánky a ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia ve stínu, no a podobně nám budou teploměry ukazovat až do konce tohoto týdne.

0: kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.

Nejdůležitější věcí u člověka je být zdravý. Nicméně neduhy a nemoci se nevyhýbají ani celebritám. Já jich tu mám hned několik, které mají skryté zdravotní problémy. Tak například Kim Kardashian trápí lupénka, Selena Gomez trpí autoimunitním onemocněním, Lady Gaga onemocněním pohybového aparátu a Johnny Depp má poruchu zraku. Tak pokud trápí něco i vás, nejste v tom sami, no a každý máme zkrátka něco. Přejeme vám závěr léta i podzim ve zdraví, no a už za chvíli posíláme na rádiu.

0: Rádiu Hana. Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
1: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
3: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
4: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
3: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
4: Přijďte nás podpořit, ať je kohoutí hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
3: Buďme u toho všetci spolu.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
10: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
11: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
12: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
13: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
14: Tady je Rádio Hana.

0: Na Rádiu Haná pokračuje středeční večer, díky moc, že jste s námi, tohleto je Whitney Houston, my pro vás samozřejmě máme i za chvíli další hity, bude Michal Hrůza, Robbie Williams, taky Cyndi Lauper, no ale ještě než se do toho dáme, tak pojďme omrknout, o čem informují regionální zpravodajské portály. Univerzita Palackého chystá otevírací party semestru a mrkneme i do Hranic a Přerova.
1: O čem se píše?
2: Září v Olomouci, tak to je tradičně taky zahájení akademického roku na Univerzitě Palackého. Meetup. Studenti vysoké školy se sejdou, seznámí se a budou se bavit. Jak píše report CZ, bude to už v úterý 22. září na Olomouckém letňáku. Zdravíme také Přerov. Na adrese Velká Dláška 44 má vzniknout nový klub aktivních seniorů. Co tady po rekonstrukci bude, o tom píše Přerovský rej CZ. A ještě se podíváme do Hranic. Tady se v zámecké věži našel další tubus s dobovými dokumenty. Co všechno obsahuje? Tak to zjistíme na webu město.hranice.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
4: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
5: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
8: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
9: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
10: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
9: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I ve středu. Rá.

Na Rádiu Haná pro vás taky dnes večer máme 80 v 8 a s nimi to nej, co vzniklo v 80. letech. Díky, že jste s námi. Tohle to je Mike Oldfield, za chvíli i Bonnie Tyler, Jason Donovan, Modern Talking nebo Sam Brown a v závěru i Diana Ross. Je toho samozřejmě na programu, ale mnohem více. Takže nechme se překvapit, přejeme pohodový středeční večer, no a jako další jsou tu Chicago. Hard to say I'm sorry.

Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v naší

0: informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH Hotelu Olomouc.
1: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
2: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
3: Rádio Haná.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Svitavy a Moravská Třebová.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
1: na Rádio Hana.
3: Rádio Hana.
4: Na první dobu nevykračuješ, začínáš až na druhou. Počkáš si na ní, jasný?
5: Už jsem ti říkala, že tyhle tance neumím.
4: Tak raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři.

www.express.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz

0: nejlepší hudební výběr.
1: Bylo 21 hodin.
0: Rádio Hana.
2: Milujeme devadesátky.

desátky v 9 a ten nejlepší hudební výběr 90. let. Každý večer mezi 9 a 10 jedině na rádiu Hana. Tohle jsou Kors, no a za malou chvíli taky Light in Seat, Sasha, Roxette a nebude chybět ani Aqua Jones, Catman a Enya nebo Down Low. Pohodový večer vám přejeme na každou vlnu, ať už pracujete, cestujete nebo ladíte.

0: Nežije.
1: Olomoucká pekárna Penam, která slaví letos 50 let, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezmeme vám vůni i chuť čerstvého pečiva, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Olomoucká pekárna Penam, tradice, která chutná pořád dobře, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
3: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
4: Rádio Haná, 90 v 9.

0: zrovna potřebuju v životu, protože mi zpříjemňují život s pěknou hudbou a zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
1: Rádio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě samo budí.
2: Rádio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
3: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchala dobrou hudbu.
4: Vaše věrné rádio.
5: Ahoj, tady Giorgio.
6: My name is Giovanni Giorgio.
5: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
7: Choose your fighter.
5: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
8: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
9: Veď predsa že sa radovať smiem.
8: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
10: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
8: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Rádio Hana.
11: Přejeme středu na jedničku.

0: Tady je Rádio Hana.
1: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu. Ráno.

0: čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc? Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Haná a noční směna. Kde jiní končí, tam my začínáme. My začínáme. My začínáme.
1: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: need these beautiful things that are.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Bylo 23 hodin.

0: noviny
1: i sýry.
0: A hlavní výhra?
1: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, jsem vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
3: Takhle se radovala Radka z Hranic.
0: Grácie, že jste hráli s námi.
1: A teď otázka.
3: Co dostáváte k svátku?
1: Kytku?
0: Bonbonieru?
1: Kafe?
0: Dobře.
1: Ale my na to jdeme jinak.
0: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
1: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
3: A víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
3: Skyrock
1: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
0: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
1: Jsme vaše jednička.
0: Takové jsou zářijové novinky Radia Hana.
4: Radio Hana.
1: Přejeme středu na jedničku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Jsme rádio, které pomáhá, a tuto sobotu se nedaleko Olomouce potkáme na akci, která má za úkol pomoci, a tu pomoc má přímo i v názvu. Je to poslání Laskavého festivalu. Co nás čeká a hlavně komu společně pomůžeme na Laskavém festivalu? Na telefonu je tajemnice nadace Heleny Morávkové Marcela Janková. Marcelo, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Laskavý festival, už ten název zní velmi krásně.
2: Takže Laskavý festival je celodenní dobročinný open air festival, který pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy, jak už jste řekl, tuto sobotu 19. září. Motem festivalu je, když radost pomáhá a zážitky spojují. Je to akce, kde se potkají lidé různých generací, kam mohou zamířit i rodiny s dětmi a lidé se zdravotním znevýhodněním. Teď se potkáme v krásném prostředí Fortu 20 v Křelově a celý výtěžek letošního festivalu věnujeme spolku Dobropás, který pomáhá dětem s poruchou autistického spektra tady u nás v Olomouckém kraji.
1: Co letošní program sobotního Laskavého festivalu?
2: Z hudebních vystoupení můžu jmenovat Boxla nebo romskou kapelu Terlečáve. Večer pak zahraje slovenský hudebník Maok. Děti určitě potěší pohádka divadla Tramtárie nebo muzikohrádky, koloběžková trasa a tvořivé dílničky, zvířecí zóna, hrací aktivity s místními rodinnými centry, také historická zóna s lukostřelbou a ukázkami tradičních řemesel.
1: A prosím o rychlé info, co vstupenky, jak je to s cenami?
2: Takže festival se koná za každého počasí, začíná v 10 hodin dopoledne a pokračuje až do 8 večer. A vstupenky jsou v předprodeji v síti SMS Ticket za 250 korun a bude možné si je koupit i na místě. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Vaše vstupné pomůže dětem na autistickém spektru prostřednictvím spolku Dobropás.
1: Laskavý festival tuto sobotu na Fortu 20, to je ten mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou, kousek za Olomoucí, odbočíte doleva a jste tam. Přijďte se pobavit a zároveň společně pomůžeme tam, kde je to potřeba. Těší se na nás i Marcela Janková z nadace Heleny Morávkové. Dnes s námi ve vysílání. Děkujeme za pozvání a ať se akce vydaří.
2: Děkujeme moc krát. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Zářijové novinky Rádia Haná.
1: Italské léto má dohráno.
3: Stovkám z vás jsme rozdali italskou kávu,
1: těstoviny
3: i sýry.
1: A hlavní výhra?
3: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
4: Zdravím Rádio Haná, jsem vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
3: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
3: Kytku?
1: Bonbonieru?
3: Kafe?
1: Dobře.
3: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
3: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
3: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Haná,
1: Skyrock
3: a Radio Metropole naladí 443 000 posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
3: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Rádia Haná.
0: Rádio Haná.

0: Na správy. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028. Nižší tresty padly za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku. Olomoucký krajský soud snížil dvěma mužům v případu trest za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku na podmínku. Do vězení také jde jen jeden ze tří obžalovaných, a to na 3,5 roku. Připomeneme, že loňská listopadová krádež kabelů u Jezernice u Lipníka omezila provoz na páteřní trati na 20 hodin. Všichni tři muži odsouzení za krádež a ohrožení obecně prospěšného zařízení musí uhradit škodu přes 1,25 milionu korun. Aby byly sociální sítě pro děti, tak to Evropská unie nechce. Jak píše ČT, EU navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a účet do 15 let jen se souhlasem rodičů, informuje Evropská komise. Je to kvůli škodlivosti sociálních sítí. Sport. S reprezentační kariérou se rozloučí hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi. Poslední zápas za reprezentaci má v plánu 6. října. Dlouholetý kapitán se s argentinským nároďákem rozloučí v přáteláku s Beninem v Buenos Aires.
1: Počasí. Co hlásí meteorologové pro náš region na čtvrtek? Provázet nás má oblačno až polojasno, místy dešťové přehánky a ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia ve stínu, no a podobně nám budou teploměry ukazovat až do konce tohoto týdne.
2: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu. Radio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

Víte, že originální verze songu nemusí být vždy lepší než cover verze, ale pravděpodobně se nám bude líbit víc, a to proto, že jsme ji slyšeli prostě jako první? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý den.